Kitty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

si, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem prsk, čověče.
0: Pochodkový rok, ten slibovaný recept od Marie Šafářové, z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován, jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný, a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu, a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedl se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky že ono nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
1: No,
0: takže přesně, vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže by si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý rozmačká.
1: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburgera.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí. Mně stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša Vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš. Tak. Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vodochodským.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celé to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc. Řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám, no promícháme. Tak, teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak, to je spíš taková lžíce, a zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Na vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: Do té směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No,
1: a pak to bude chtít na tom vále s celit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál. Ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat. Půjde to.
2: To by mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak skina, vole. To je úplně co jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnesl tu lásku k tomu těstu.
2: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty.
3: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
3: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
3: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co jsi tady, mi strkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet, víš?
3: Si válet.
1: Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
3: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo?
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
3: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
3: Člověče, já do toho vajíčka...
1: Já dám ještě alkohol.
3: Já tam dám ještě kapku rumu.

0: že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo pět dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No.
0: Dobrý.
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povědlí se to utopilo.
0: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
0: Kolikně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník zámecký, tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými a pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích a tenhle recept bude bojovat i o ten titul recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
0: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
0: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastní.
1: Roste na Molských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdejme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: posluchače Pochoutek, teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 9:45 a já měl zdroje něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říkala, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomínám, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dal dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak by ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, plátech, a to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na ty pánice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička,
2: ještě no to je, na tomu říkali u nás, čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to podsvělo buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to
2: ano,
1: podsvělo.
2: Já v životě žádný jídlo neodmítnu, jedině ten kozí sejra nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě, ale jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, to stojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A 6. den máš šikmý oči, že jo? Ťon, ťon, ťon. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: No, já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná
2: představa. No, zákoně to je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macer, to sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste si.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili a esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřín k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme. Vlčnov.

0: ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaný jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn, to znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusy, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout tu jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu, v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky, šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a tady se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králů.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil koň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že

0: už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klací, že letošní král je Marek Dací. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Zadedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
5: A já to říkal znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, matičko, na kráva.
6: Ty sežny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Rádi, peněz zpíhá v noci řádí, na krála, matičko, na krála.
4: Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlčovské chasy. Na

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce: Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoruň.

0: vesnice u Kyjova a také se v nich do dneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. tlačení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase potučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, že oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Požár v budově číslo 34 ve Zlíně budou hasiči dohašovat i dnes. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. A bude skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií s živočichy ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Zoologové teď několik týdnů budou dvě nádrže osazovat rybami. Celkem jich bude 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Ryby si musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
2: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
0: A právě novému pavilonu Hodonínské zoo se budeme věnovat během dnešního rána. Hasiči ve Zlíně snížili v podvečer stupeň požárního poplachu z druhého na první. U budovy v bývalém baťovském areálu zasahují čtvrtým dnem. Na místě zůstávají 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Následně se její většina zřítila. Příčiny požáru zjišťují vyšetřovatelé a stanovují také celkovou výši škod. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně při závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cenková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
0: V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí zhruba 3,5 tisíce uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem i novým přístavům a vývazištím. Oprávnění už má v Česku přes 70 tisíc lidí. To jim povoluje plavby po českých řekách a nádržích, ale i ty u mořského pobřeží v zahraničí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti, později odpoledne se mohou objevit krátké přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, vítr by měl foukat mírný severní až severozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Provoz je slabý. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 5. hodině, začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Dobré ráno. V reportáži vám představíme nový pavilon akvárií v Hodoníně, kde můžeme obdivovat hejna pár centimetrů velkých rybiček, které v dospělosti změní barvu. V pravidelné víkendové jazykové dílničce Jiřího Trachtulce se budeme věnovat Krasomově a než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 12. července, kde má svůj svátek Bořek, jméno slovanského původu. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou. Zaspívá Karel Gott, Jana Kratochvílová nebo Jaromír Nohavica. To je léto s Českým rozhlasem Brno. Přeji vám pohodovou neděli.
1: Český rozhlas Brno.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

datem 12. července roku 2026. Dobré ráno. 154 let uplynulo dnes od narození prezidenta Emila Háchy. V polovině března 1939 byl předvolán do Berlína na jednání s Adolfem Hitlerem. Za použití hrubého nátlaku byl přinucen podepsat souhlas s takzvanou ochranou území Čech a Moravy Velkoněmeckou říší. V čele následně vytvořeného protektorátu Čechy a Morava stanul jako takzvaný státní prezident. Před 109 lety se narodil neurolog Václav Vojta. Je autorem reflexní metody diagnostiky a léčby dětské mozkové obrny, která je známá jako Vojtova metoda. Na základě pozorování dětí po mozkové obrně zjistil, že stimulace reflexních bodů aktivuje ochrnuté svaly. Jeho práce dosáhla světového významu. U nás se jeho metoda mohla začít legálně používat až po sametové revoluci. Před 102 lety se narodil karikaturista Jiří Wintr Neprakta. Byl rekordmanem v počtu kreslených vtipů, zajímal se o antropologii, byl také vyhlášeným gurmánem, vášnivým cestovatelem, miloval zvířata a krásné ženy. Patřil k autorům humoristického časopisu Dikobraz, kde spolupracoval s humoristou Miroslavem Švandrlíkem. V roce 1926 se narodila dáma českého jazzu a swingu Vlasta Průchová. Doprovázeli ji například orchestry Karla Vlacha nebo Ferdinanda Havlíka. Zpívala duety s Karlem Hálou, Milanem Chladilem i s mladým Karlem Gottem. A při své návštěvě Prahy ji vzal hold i samotný Louis Armstrong. Jejím synem je proslulý Jan Hammer, držitel ceny Grammy a skladatel filmové hudby. 90. narozeniny by dnes oslavil Jan Němec. Režisér, scénárista, filmový producent, pedagog a také první manžel Marty Kubišové. Jeho jméno je spojeno s takzvanou československou filmovou novou vlnou. V roce 1968 během srpnové okupace natočil unikátní dokument Oratorium pro Prahu. Podařilo se mu pak propašovat do Rakouska a film následně obletěl celý svět. V roce 1971 byl otevřen první úsek dálnice v Československu D1 z Prahy do Mirošovic v délce 22,6 kilometru. Stavba dálnice D1 byla schválena už v listopadu roku 1938 a předpokládala dálniční propojení Prahy a Podkarpatské Rusy. Se stavbou se začalo 2. května 1939, ale práce přerušila válka. Máme 15 minut po 5. hodině, za chvíli se podíváme na počasí. Teď ale Stíny dvou zpívá Karel Gott.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po 5. hodině. Dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují od 10 stupňů až k 15. 10 stupňů máme ve Strážnici a 15 stupňů naměřili třeba v brněnských Žabovřeskách nebo Tuřanech. V Brně máme tedy v centru Brna polojasno a 15 stupňů Celsia. Během dne očekávejte ráno skoro jasno nebo polojasno. Už dopoledne bude oblačnost přibývat. Později odpoledne se mohou s malou pravděpodobností z některých mohutných oblaků objevit krátké přeháňky. Večer bude postupně oblačnost ubývat do skoro jasna. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude mírný severní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten bude během dne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž je na dvojce, tedy střední. Brně nám sluníčko vyšlo přesně v 5 hodin a zapadá minutu před 21. hodinou. Tolik slov o počasí a nejen o počasí si na vlnách Českého rozhlasu Brno budeme povídat, i když právě počasí zůstává nejčastějším neutrálním tématem zdvořilostních hovorů. Tak jestli je krasu

Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, 24 minut po 5. hodině. Co je to krasomluva? Může být poetická a vzletná. Tak před chvíli jsem mluvila o počasí. Nebe nad námi dnes rozehrálo symfonii v blankitných tónech, kterou tu a tam protnou bělostné obláčky jako ladné tahy štětcem. No a pokud nám bude podvečer pršet, i samotný déšť má svou neopakovatelnou poezii, kdy se kapky snášejí k zemi, aby dali vypít vyprahlé přírodě. Na zjemněná slova se dnes ve víkendové jazykové dílničce zaměří Jiří Trachtulec, obvykle oslovovaný jako Jiřík Trachťa.
1: Lidé často nechtěli slyšet nebo říkat drsnou pravdu a taky začali zjemňovat. Těmto zjemnělým slovům se říká eufemizmy. Řecky eu znamená dobrý a fémy mluvím. Tak to zjemňujeme a, což je horší, zlehčujeme či dokonce přikrašlujeme fakta, nebo zakrýváme chyby a společenské nešvary. Říkáme, odešel do věčných lovišť, místo zemřel. Zranění neslučitelná s životem, místo smrtelná zranění. Liberalizace nebo úprava cen, místo zdražení. Uvádění v omyl, místo lhaní. Senior místo starý člověk.

člověk a korpulentní místo tlustý. Ovšem i když změníme název, realita zůstane stejná. Náplň práce uklízečky zůstane stejná, i když ji nazveme manažerkou hygieny. Popelnice je třeba vyvést, ať již to dělají popeláři či operátoři pevného odpadu. Spíše bychom si měli uvědomit důležitost těchto profesí. Představte si, kdyby se nevyváželo nebo neuklízelo pouhé 2 týdny. Ze zasmušilou tváří vás zdraví Jiří Král.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a vysoké teploty dále snižují průtoky řek na jižní Moravě. Nejvíce jsou zasažené hlavně menší toky, které nemohou být regulované vodou z vodních nádrží, například Želetavka nebo Jevišovka, ta je před ústím do nádrže Jevišovice téměř zcela vyschlá. Povodí Moravy v příštích týdnech žádné zlepšení situace neočekává. Jihomoravští policisté museli včera odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici, tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněná organizace dopravy, hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin. Na zámek v Mikulově přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní večerní koncert Hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je princip logické úspornosti, takzvaná Okamova břitva. A na jihu Moravy bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti, později odpoledne se mohou objevit krátké přehánky, večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severní až severozápadní, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 projíždějte opatrně místem nehody na 17. kilometru, došlo k ní ve směru na Brno. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Je to...

0: Plavci na vlnách Českého rozhlasu Brno nás protáhli Vysočinou, teď se ale vydáme do Hodonína. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií, který nahradí ten zničený tornádem před 5 lety. V nové expozici, která imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika, už plavou první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné, ale nejspíš to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí, na sebe navzájem. Prostě musí si na všechno zvyknout.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži Hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy?
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu. Co je zajímavé, že třeba některé ty rybky, když se podíváte do té vedlejší nádrže, tak na dně jsou ulity a oni si tam dělají takové domečky.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky a v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
3: Jak se pozná, že se zvykají dobře?
1: Poznáte to podle toho, kdyby ta zvířata hynula. Poznáte to i podle toho, jak ty ryby prosperují, že na to krmení se jakoby sjedou a zobkají. Vidíte sama, že vlastně ty rybky k nám připlují, jsou zvědavé, takže my si je můžeme prohlídnout, jestli jsou v pořádku.
2: Pavilon doplní taky 4 akvaterária. Na těch ale zatím řemeslníci pracují.
1: Tady v tom prostředním by měli být lesci, což jsou ryby, ale takové zvláštní. A v dalším teráriu by potom měly být želvy a gekoni a v tom posledním tak bude leguán.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Tak určitě očekáváme, že to je v této sezóně to hlavní lákalo pro návštěvníky. Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Slunce v duetu Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna prohřálo vlny Českého rozhlasu Brno. Nad Brnem dnes vyšlo přesně v 5 hodin a zapadá minutu před 21. hodinou.
1: Počasí.
0: Máme 5 hodin a 45 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. No a ty se pohybují mezi 10 až 16 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a Kobylí a nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme 15 stupňů a polojasnou oblohu. Dnes očekávejte počasí s větší oblačností a možností srážek. Ráno skoro jasno nebo polojasno, už dopoledne bude oblačnost přibývat. Později odpoledne se mohou s malou pravděpodobností z některých mohutných oblaků objevit krátké přeháňky. Večer bude postupně oblačnost ubývat do skoro jasna. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude mírný severní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Během dne bude zvolna slábnout. Rostlové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž je na dvojce, tedy střední zátěž. Tolik slov o počasí, pojďme na další zajímavosti. Už za chvíli, teď si ale dáme Queeny. Posloucháte Český rozhlas Brno, dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Volné a poklidné nedělní vstávání z Kvíny při poslechu Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno, máme 5:51. Od pondělí do pátku si vždy můžete poslechnout buď zajímavou rozhlasovou poradnu nebo setkání s inspirativním hostem. Ve středu 8. června do studia Českého rozhlasu Brno po 11. hodině přišla oční lékařka Věra Kalandrová a mluvila o typech, příznacích a léčbě glaukomu, tedy zeleného zákalu oka. Vysvětlila také, proč je toto onemocnění tak zákeřné.
1: Při počátku toho zeleného zákalu ubývají zraková vlákna v periferii zorného pole. Takže ten pacient nemá vůbec žádné potíže, on si toho vůbec nevšimne. A když nepřijde k očnímu lékaři, nezjistí se, že má zelený zákal, tak on vlastně může přijít až v době, kdy vlastně to zorné pole je tak malé, že on začne zakopávat, narážet do nábytku. A v tomto vlastně případě už je to tak poškozený ten zrakový nerv, že už jakoby skoro jakoby ta léčba je velmi obtížná. Takže proto je to tichý zloděj zraku. To se týká hlavně toho nejčastějšího zákalu, toho zeleného zákalu s otevřeným úhlem. On existuje ještě druhý typ zeleného zákalu s takzvaným uzavřeným úhlem. Tento typ zeleného zákalu se týká hlavně lidí, kteří mají plusové dioptrie, čili do dálky, to jsou takové ty brýle, kdy vám zvětšují oči, a potom i do blízka ještě silnější. To oko je obecně menší. Jsou tam vlastně stížené ty odtokové poměry, čili ty odtok té komorové vody je stížený. A tito lidé mívají často takové varovné příznaky, tomu se říká irizace světel, takže pokud by to pacient měl být okamžitě k očnímu lékaři. A vypadá to tak, že vy třeba v noci, když se podíváte na lampu veřejného osvětlení, tak vidíte kolem barevné kruhy. Mm-hmm. To je způsobeno tím, že vlastně zornička se ve tmě roztáhne, při ucpe ty odtokové cesty, ten tlak vám na chvilku stoupne a udělá to ty barevné kroužky. Mm-hmm. Takže to je varovný signál. A potom u tohoto typu zákalu může dojít až k takzvanému glaukomovému záchvatu. Tohle to je velmi nebezpečná věc, protože ti lidi začnou zvracet, začne strašně bolet hlava. A oni většinou končí v nemocnici vlastně na akutním nějakém oddělení s tím, že mají buď nějakou náhlou příhodu břišní nebo infarkt nebo něco takového a vůbec se nemyslí na to, že to může způsobit oko. A už jeden jediný záchvat může trvale poškodit to oko a dojde k takzvané paralýze toho svalu, který vám stahuje zorničku. A ten sval zůstane vlastně ochrnutý a ta zornička se vám už nikdy jakoby nestáhne.
0: Celý rozhovor oční lékařky Věry Kalandrové s moderátorkou Sandrou Silnou si můžete poslechnout i zpětně na našem webu nebo v aplikaci můjrozhlas.cz. A zajímavá setkání jsou na programu Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno i příští týden. Například v pondělí se můžete těšit na mimořádné vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kterou založil Miroslav Effenberger a Jiří Michna. V úterý bude hráč a trenér Ondřej Heller povídat o hře padel. Středa to je čas pro pravidelnou zdravotní poradnu a ve čtvrtek se bude ekolog Martin Škorpík z parku Podíjí věnovat kudlance nábožné hmyzu roku 2026. Páteční poradna se zaměří na dobré rady pro chovatele domácích zvířat. Tak rozhodně opět poslouchejte, ale teď pojďte si hrát, nebo spíše táto pojď si hrát, zpívá Marta Tena Eleftheriadu.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Břeclavi během léta opravují základní a mateřské školy. Starostkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zůstává Monika Němečková. Na brněnském výstavišti se dnes uzavře program křesťanské konference Charis a bude skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Břeclav během letních prázdnin investuje zhruba 18 milionů korun do oprav školních budov. V základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavi vznikne přestavbou zborovny nová první třída. V mateřské škole Osvobození v Poštorné opraví střechu a rozšíření zázemí čeká také mateřinku ve Staré Břeclavi. Letošní největší je oprava školní kuchyně s jídelnou v základní škole na Valtické, upřesňuje místostarosta Petr Vlasák z Pirátů.
2: Měníme kompletně vybavení a vlastně rozvody toho kuchyňského zařízení a skladu vzduchotechniky a máme náhradního dodavatele stravy pro děti na září a na začátku října bychom chtěli ten provoz slavnostně otevřít a předat paní kuchařkám.
0: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace. Na brněnském výstavišti dnes vyvrcholí křesťanská konference Charis. Závěrečnou bohoslužbu povede biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul. Na 5denní konferenci ročně míří tisíce věřících. Letos organizátoři zvolili jako hlavní téma usmíření a to se prolíná všemi přednáškami a programy, popisuje koordinátorka Kateřina Lachmanová.
3: Usmíření ve vztahu s Bohem mezi jednotlivci, ale také třeba ideologickými příkopy mezi lidmi, kterých dneska máme ve společnosti víc než dost, jak nějak uchovat tu jednotu v různosti nebo vzájemný respekt a úctu i tam, kde teda nemusíme za sebou souhlasit. Sport.
0: 21letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu, její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů.
4: Ona je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti, později odpoledne se mohou objevit krátké přehánky, večer bude oblačnost obývat, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na jihu. Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6 hodině a ranní vysílání vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7 hodinou se budeme věnovat sportu. Dnes uslyšíte trenéra z generálního manažera brněnských basketbalistů. V reportáži vás zavedeme na netradiční dětský tábor. S brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 12. července. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové letní nedělní vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

A prázdným expresem s Naďou Urbánkovou jsme se posunuli k 10. minutě po 6. hodině nedělního rána Českého rozhlasu Brno s datem 12. července roku 2026. V roce 1883, právě 12. července, knihkupec Josef Barvič otevřel knihkupectví v Brně na České ulici. Před 112 lety se narodil Jan Haluza, první a jediný trenér slavného Emila Zátopka. Vystudoval práva a vášnivě sportoval. V době Heinrichiády se přestěhoval do Zlína, kde závodil za atletický klub Baťa Zlín. A právě tady se s mladým Zátopkem setkal. Po únoru 1948 byl zatčen, krutě mučen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Před 94 lety tragicky zahynul v troskách letadla slavný podnikatel Tomáš Baťa. Ve svých 18 založil ještě s bratrem a sestrou továrnu na výrobu a opravu obuvi, zavedl pásovou výrobu a svým zaměstnancům stanovil pravidelnou pracovní dobu. Když se neprodávaly drahé boty, zaplavil trh levnou plátěnou obuví, takzvanými baťovkami. Jeho firma zaujala na trhu neotřesitelnou pozici, kterou smetl až takzvaný vítězný únor. 90. narozeniny by dnes oslavila herečka Nina Divíšková. Pocházela z Brna. Po ukončení Damu nastoupila do ostravského divadla Petra Bezruče. Později odešla se svým mužem, hercem a režisérem Janem Kačerem do pražského činoherního klubu. V posledních letech proslula například svou rolí babičky Běty v úspěšném televizním seriálu Vyprávěj. 89. narozeniny by dnes oslavil Leonard Valecký, dlouholetý redaktor, novinář a také herec. V 80. letech působil jako umělecký šéf a režisér satirického divadla Večerní Brno. Před 24 lety začal historicky první ročník hudebního festivalu Colors of Ostrava. Tento multižánrový hudební festival je ceněný u nás i v zahraničí. A před 19 lety vznikla nová stezka na hrad Veveří nad Brněnskou přehradou. Nahradila cesty po silnici a spojila přístaviště na břehu přehrady s jižní bránou. Její součástí je unikátní 80-metrová dřevěná lávka přes říčku Veverku. Získala dokonce i titul dřevěná stavba roku. No a za chvíli už počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.

0: Cliff Richard na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 16 minut po 6. hodině. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteorologičku paní Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké jsou aktuální teploty a jak to vypadá s dnešním počasím na Jižní Moravě?
2: Teploty jsou teď většinou tak mezi 13 až 16 stupni Celsia, severovýchod, východ kraje, nebo i ten jihovýchodní okraj, tam jsou teploty většinou tak mezi 10 až 12 nebo 13 stupni Celsia. Na obloze je poměrně dost oblačnosti, spíš převažuje oblačno, polojasno, jenom tak výjimečně. No a vítr fouká od západu nebo severozápadu, zatím je slabý.
0: Vypadá to, že rána jsou poměrně chladná. Jak vysoko nám vystoupají dnešní odpolední teploty?
2: Teploty dnes by měly šplhat na letních 26 až 29 stupňů, nicméně na obloze bude převažovat spíše větší oblačnost, takové nějaké oblačno, skoro zataženo, polojasno se zřejmě objevovat bude jenom velmi výjimečně. Zhruba ve druhé části dopoledne a hlavně v odpoledních hodinách se mohou objevit dokonce i nějaké přehánky, pravděpodobnost není úplně malá, mělo by to být zejména v severní a východní polovině kraje, ale ty přehánky spíš takové slabší a krátké. No a večer pak ty srážky budou ustávat, oblačnost bude částečně ubývat, vítr přes den bude foukat postupně mírný, někde to vypadá dokonce, že i čerstvý od severozápadu až severu a večer bude zvolna slábnout.
0: A jaká bude noc?
2: Noc by měla být spíš už z menší oblačností, zpočátku polojasno oblačno, během noci bude oblačnost dál ubývat, postupně spíše skoro jasno nebo dokonce i jasná obloha. Teploty nejnižší noční 16 až 13, v údolích to zase může být trošičku méně, místy kolem 11 stupňů a vítr v noci slabý severozápadní až severní.
0: A v krátkosti se podíváme na začátek nového týdne.
2: Zítřek už bude mít zřejmě tropické teploty 29 až 32 stupňů, počasí zpočátku s malou oblačností, během zítřka nejčastěji polojasné počasí, k večeru se zase ta oblačnost bude postupně rozpouštět, no a úterek ten asi bude ještě o stupínek o dva mít vyšší teploty, takže tropických 30 až 34 stupňů, ale v úterý už se mohou odpoledne hlavně na od severu, severozápadu souvat lokální přehánky, výjimečně i nějaká bouřka, potom později večer se bude oblačnost postupně rozpouštět, ty srážky by měly ustávat.
0: To byla brněnská meteorologka Jitka Kučerová, děkujeme a přeji vám krásnou neděli, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasné jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem

Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Brno, 24 minut po 6. hodině. Chystáte se na dovolenou letecky a víte, jak je povolený obsah příručních zavazadel při cestě letadlem. Aby váš odlet na dovolenou proběhl bez komplikací, je dobré seznámit se s předměty, které do letadla nepatří. Větší deodorant nebo hračka ve tvaru pistole letišní kontrolou rozhodně neprojdou. Co naopak v příručním zavazadle být musí, jsou elektronické přístroje obsahující baterii, ať už se jedná o mobily, tablety, notebooky, holící strojky, powerbanky nebo elektronické cigarety. Ty se totiž nesmí přepravovat v odbaveném zavazadle, které se umisťuje do zavazadlového prostoru letadla. Během letu je pak zakázáno nabíjení elektronických zařízení z powerbanky. Tak pokud se někam vydáváte, určitě je dobré si poslechnout souhrnné informace v reportáži Zdeňka Truhláře, kterou najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Za chvíli jsou tu zprávy s Pavlem Chaloupkou, no a z hudby vám ještě v tuhle chvíli posíláme Činasky.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Přístaviště Emila Spirov na Pajedlích začíná znovu sloužit veřejnosti, informovalo o tom Ředitelství vodních cest České republiky. Díky stavbě získalo přístaviště dvojnásobnou délku, nové přístupové schodiště i betonové sedací stupně. Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury a vyžádal si investici ve výši necelých 16 milionů korun bez daně. V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejmíň klimatizovaných je naopak tramvají, jen 1/5. Důvodem je to, že jsou drahé a tak se často neobměňují. Horonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy nádrže osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Veřejnost se na novou expozici bude moci podívat zřejmě už během srpna. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží 2 nornými stěnami. Synice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. A na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat, oblačnost se bude částečně protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, místy čerstvý, severovýchodní až severní, biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Provoz je slabý. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tajný sen Miroš Birky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 6 hodin a 39 minut. Pohodové vstávání s Českým rozhlasem Brno. Nástup odpočítávání a smečka loveckých psů mezi dětmi. Tak vypadá ráno na netradičním mysliveckém táboře v Krhové na Vsetínsku. Účastníci střílí z luku i ze vzduchovky a poznávají zvěř podle stop i trofejí. Místo bojovky a stezky odvahy se učí poznávat kůže lišky, kuny nebo jezevce. I tak může vypadat letní dětský tábor. U vědomostního kvízu je zastihla naše reportérka.
1: Děti se teď zbíhají ze všech koutů myslivecké chaty, protože mají nástup.
2: Budeme dělat teď poznávačku, kterou máte nachystanou tady. Jsou tam zhozy, jsou tam deky. Plus navíc jsou tam obrázky zvěře, kterou běžně můžete potkat u nás v lesích.
1: Táborová vedoucí Michaela Cábáková teď dětem vysvětluje pravidla hry. Tak my se tady propleteme mezi loveckými psy.
3: Ti psi jsou tady kvůli tomu, aby si dokázali na ně zvyknout, že lovečtí psi jsou parťáci vlastně i do nepohody.
1: Vysvětluje instruktor Štěpán.
3: Ti psi zase jsou rádi, že jsou mezi dětmi, ti jsou úplně spokojení.
1: Děti začínají hrát hru. Vy jste tady nejstarší. Proč jste se přihlásili na myslivecký tábor?
4: No tak jsme venku pořád s kamarádama, můžeme si to udělat nové kamarády, je to super.
1: Vy jste tady takový mix menších a větších dětí, ty máš zelenou bundu ze stromečky. Co bys takový správný mladý myslivec měl už vědět, měl by znát?
5: Přírodu, různé druhy zvířat a takové.
1: Ty ses to všechno naučila tady na táboře?
5: Jo.
1: Nebylo by to lepší třeba na nějakém táboře s holkama, kde by se navlíkaly korálky, malovalo?
5: Jo, možná trošku jo.
1: Přiznává Veronika, přesto se ale pouští do soutěže. Teď aktuálně budeš poznávat trofeje?
5: Jo.
1: Michála Cabáková teď dohlíží na to, aby děti při táborové hře dodržovaly pravidla. Vy tady máte děti, které chodí přes rok do kroužku, pak je tady ale plno teenagerů, kteří se s tou myslivostí ani moc nesetkají. Přesto jsou do toho úplně ponoření.
2: Je to tak? Je to přesně tak? Jsou tady třeba 15-letí kluci. Já říkám, kluci, už změňte nějaký repertoár, nějaký jiný tábor. A oni, ne, nás to tady tak hrozně baví, my tady budeme chodit, dokud budeme moct.
1: Kterou z těch disciplín děti vyhlížejí?
2: Olympiádu, kde děti mají asi 5 disciplín. Je to střelba z luku, střelba ze vzduchovky, poznávačka, potom poznávačka v terénu, kde utíkají fakt třeba 4 kilometry a musí poznat zvířata, různé rostliny, byliny, stromy. A poslední je tady taková překážková dráha, takže na to se asi nejvíc těší.
1: A teď tedy sleduju týmy, které plní vědomostní kvíz.
2: Máme tady deky,
1: kůže, které jsou tady na těch hlavicích.
2: Ano, vyčiněné kůže ze zvěře, říká se tomu myslivecky deky. Jsou tady, je tady liška, kuna, jezevec a děti to mají poznat.
1: Vy tady taky poznáváte tady i nejmladší účastnice. Kolik je ti let?
5: Ne. 3.
1: Fakt? Jo. A poznáš něco? Co to je?
5: Divoké prase.
1: Říká s přehledem nejmladší účastnice mysliveckého tábora, který se letos koná na myslivecké chatě v Krhové na Vsetínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6 hodin a 45 minut, pojďme se podívat na počasí na jižní Moravě. V tuhle chvíli se nám teploty pohybují mezi 10 až 16 stupni Celsia, nejchladní máme v Nemochovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji je ve Znojmě, Kuchařovicích. V Brně máme 15 stupňů a polojasnou oblohu. Dnes očekávejte větrnější počasí s větší oblačností a možností srážek. Oblačnost bude převážně spíše větší ve druhé části dopoledne a hlavně odpoledne se mohou objevit přehánky, a to zejména v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Ráno bude vát slabý, přes den postupně mírný, místy čerstvý, severozápadní až severní vítr v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Vítr bude večer zvolna slábnout. Předpokládané množství srážek je velmi nízké od 0 k 1 mm. Rostrové podmínky velmi dobré, biozátěž je na dvojce, tedy střední. No a slunce nám vyšlo v 5 hodin a zapadá minutu před 21. hodinou. V našem vysílání uslyšíte trenéra a generálního manažera brněnských basketbalistů. Bude to ale jenom jeden hlas, protože obě funkce nově vykonává jeden člověk, kterého vám za okamžik představíme. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 7 hodinou. Já doufám, že na kolejích se odpočívá, máme prázdniny, máme snad i delší volno pro všechny studenty, tak si je naplno užívejte. No ale my se teď budeme věnovat sportu. Ještě na jaře pracoval Jan Pavlík jako asistent trenéra brněnských basketbalistů. Teď je z něj nejdůležitější muž klubu. Na konci dubna se stal generálním manažerem basketu Brno. O dva měsíce později pak sám sebe jmenoval novým hlavním trenérem mužského týmu. To ale původně neplánoval. Chtěl, aby pokračoval dosavadní kouč Martin Vaněk.
1: Tam to bylo takový malinko nešťastnější z toho pohledu, že vlastně už bylo docela pozdě, že my jsme chtěli už skládat nový tým, chtěli jsme to dávat dohromady i co se týče toho týmu kolem těch hráčů, takže bylo to malinko nečekaný.
2: Vrací se Jan Pavlík k momentu, kdy jako generální manažer basketu Brno musel řešit situaci poté, co dosavadní kouč Martin Vaněk odmítl nabízené prodloužení smlouvy. I když s tím Pavlík nepočítal, bývalému kolegovi z realizačního týmu to nezazlívá.
1: Protože odvedl pro ten klub strašně moc. Myslím si, že toho měl docela dost, protože samozřejmě jako asi každý z nás trenérů si kladem na sebe hodně velký nárok, když chceme něco dosáhnout, a Marty je určitě jeden z těch, co chce vytáhnout z toho týmu nejvíc, a ono to hodně těch mentálních sil bere, že jo.
2: Říká Pavlík a popisuje, jak se nakonec stalo, že mužstvo brněnských basketbalistů převzal sám.
1: Když jsme začali přemýšlet o tom, co a jak dál, tak se víceméně nabízely možnosti zevnitř klubu, a na druhou stranu, jako když ta příležitost se tady otevřela, tak bych si to chtěl vyzkoušet, jestli oprávněně uvažuji o tom, že i ta trenéřina by byl ten směr, který ještě snad mám před sebou několik sezon, tak který je ten pravý.
2: V rozmezí zhruba dvou měsíců se tak z asistenta trenéra stal hlavní trenér a generální manažer k tomu. Pavlík ale věří, že dvojroli zvládne. Částečně ji vykonával už v minulém ročníku, kdy byla manažerská pozice oficiálně neobsazená.
1: Teď se to jako do jisté míry v podstatě jenom zlegalizovalo, zoficializovalo, jestli to říkám správně, ale říkám hodně věcí, už jsem dělal během té sezóny, protože ty zkušenosti nějaký s tím mám, a teď, i když je to sice jakoby možná zvenku vidět, že jestli to budu stíhat a tak dále, tak stíhat to budu, protože už jsem to stíhal loni a několikrát předtím.
2: Hlavním Pavlíkovým úkolem teď je složit kádr pro novou sezónu. Původní záměr byl sázet jen na české hráče, nakonec ale na podkošové pozice basket Brno opět schání cizince. I protože nevyšel plán získat pivota Patrika Audu, bývalý reprezentant se jako brněnský odchovanec po letech v zahraničí vrací do české ligy. Nakonec si ale vybral USK Praha.
1: Dostal od nás nabídku, je možný, že dostal lepší nabídku v Praze, vím, že tam asi důležitý slovo měla jeho přítelkyně, asi určitě chtěli být spolu. Tím, že vlastně přítelkyně funguje v Praze, tak se Patrik rozhodl, nebo i tohle hrálo roli v tom jeho rozhodování, ale já si myslím, že určitě má tady otevřený dveře nadále, a ten takovej trošku sen nás, že by jsme se jednou tady potkali s Patrikem, s Davidem Jelínkem třeba, ten si myslím, že furt žije.
2: Věří Jan Pavlík, že třeba za rok se mu podaří přesvědčit zmíněné členy českého týmu na olympijských hrách v roce 2021 ke společnému návratu do Brna. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Policisté včera kvůli nálezu nevybuchlé munice evakuovali část brněnské přehrady. Na zhánění podpisů mají nezávislí kandidáti v komunálních volbách necelý měsíc. V Mikulově začíná 33. ročník výtvarného sympózia Dílna a bude polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravští policisté museli včera odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat, popisuje policejní mluvčí Andrá Cejnková.
2: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
1: Lidé kandidující v podzimních komunálních volbách musí do 4. srpna sehnat potřebný počet podpisů podporujících jejich kandidaturu. Je to nejzazší termín pro odevzdání kandidátní listiny. Počet podpisů je v každé obci jiný. Ve městech se může jednat o stovky i tisíce, v menších sídlech pak často stačí 2 nebo 3. Na zámek v Mikulově přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní večerní koncert Hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je princip logické úspornosti, takzvaná Okamova břitva, popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
3: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympozia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
1: A podrobněji se mikulovskému sympoziu budeme v našem vysílání věnovat před 9. hodinou. V pondělí a v úterý čeká chodce a řidiče v Otrokovicích dopravní omezení. Mimo provoz bude světelná křižovatka na náměstí 3. května a to v místě křížení s ulicemi Hloškova a Svobodova. Důvodem je modernizace světelné signalizace.
0: Sport.
1: Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, místy čerstvý, severozápadní až severní. Biozátěž zůstává střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Slabý provoz na silnicích regionu je bez hlášených nehod a větších komplikací. Opatrně pak projíždějte na stém 62. kilometru dálnice D1. Ve směru na Brno tam pracují silničáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Krásné letní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7:00. Dnes je neděle 12. července. Doba prázdnin a zasloužených dovolených. Léto je i časem prázdninových slavností a nejrůznějších setkání, na kterých se chceme uvolnit. Babské rady nás navedou, co dělat, když podlehneme pití alkoholických nápojů na akcích více, než je obvyklé. Rozhodně nám ale prospěje navštívit zajímavá místa, například nový pavilon akvárií v Hodoníně, kam vás v reportáži pozveme, a krátce před 8:00 vám přiblíží Roman Volek z Bučovického klubu turistů tip na turistickou akci na rozhraní Hané a podhůří Jeseníků, které se aktivně účastnil. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Určitě jste poznali duet Marcely Holanové a Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 11 minut po 7 hodině. Děti a studenti mají prázdniny, dny volna, které si často vyplní zábavou podle vlastní chuti i možností. A spousta studentů nelení. Chodí na brigády, aby pak měli finanční přilepšení na prázdninové cesty nebo si dál rozšiřují vzdělání. A někdo si vybere střelby, zdravovědu, základy vojenské taktiky, ale také poslouchá rozkazů. Na Námišskou vrtulníkovou základnu tento týden nastoupilo na dobrovolné cvičení 128 studentů. Převážně čtvrtých ročníků středních škol. Jejich dobrovolné vojenské cvičení tam potrvá až do konce července. Co všechno dobrovolné brance čeká? Jejich velitel majora Filipa Šilhana si vzal k mikrofonu redaktor Milan Soldán.
1: Kolik lidí, mladých lidí nastoupilo?
2: Z plánovaného původního počtu 130 lidí nám dorazilo 128.
1: Ono je to radikálně víc než v loňském roce. Troufl bych si říct, že víc než dvakrát tolik. Stoupá ten zájem nějak konzistentně, nebo počítali jste s tím?
2: Ano, bylo s tím počítáno, i když nakonec byly počty ještě navýšeny v průběhu plánovacího období a přípravného období tohoto cvičení. Zájem byl větší, proto se velení armády rozhodlo víc tomu vstříc a vlastně počty navyšovat. A řekněme, vznikly nějaké překážky a jeden z bodů z loňského ročníku bylo rozhodně v průběhu plánování a přípravného období nenavyšovat. Nicméně stejně jsme to udělali zase, ale vypadá to, že jsme to zvládli, že naše šestá armáda teda byla schopná zajistit kapacity jak materiální, tak ubytovací a výcvikové. Takže povedlo se.
1: Co ten člověk po těch 4 týdnech, když odtud vyjde, bude ovládat, bude zvládat?
2: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově, to znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Znamená to, že se budou učit znalosti a dovednosti jednotlivce z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. Je to o tom, že se musí přizpůsobovat ostatním a jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii a není úplně možné, řekněme, chovat se tak, jak v civilu.

0: Ilona Čáková, Malý vůz na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 16 minut po 7. hodině. Je tu počasí.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty a ty se pohybují mezi 12 až 18 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích nebo v Brně Tuřanech. V centru Brna máme teploučko 18 stupňů a oblačnou oblohu. Během dne očekávejte polojasno až oblačno, objevit se mohou přeháňky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vár bude slabý, postupně mírný, vítr místy čerstvý severní, severozápadní až severní vítr, ten bude k večeru ustávat. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž střední. Sluníčko nám dnes vyšlo v 5 hodin a zapadá minutu před 21. hodinou. A když se podíváme na teplotní rekordy, tak můžeme konstatovat, že v Brně Žabovřeskách byly naměřeny teplotní rekordy v roce 2010. Tenkrát naměřili 35,1 desetinu stupně Celsia. A naopak nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1939 1,5 stupně Celsia. Myslím si, že v dnešní počasí je poměrně ucházející, tak si ho užívejme. Dobré ráno.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 české společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pavel Hamel na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 22 minut. Léto je časem prázdninových slavností a nejrůznějších setkání. A co dělat, když vás to zláká vypít alkoholických nápojů více než je obvyklé? Tak se naučte pár vychytávek, které vám nabídnou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Staré dobré poučky, jak zmírnit nepříjemný stav s názvem kocovina, jsou tyto. Pít dostatek vody, abychom zabránili dehydrataci, dát si druhý den po vydatném spánku dobrou snídani. Další první pomocí je zázvor, který mírní projevy kocoviny, jako jsou bolesti hlavy a žaludeční nevolnost. S celkovou slabostí těla pomůže obyčejný banán, díky obsahu draslíku. Můžete si připravit také banánový koktejl a přidat do něj trochu medu. Doporučuje se i to dát si něco kvašeného, například domácí kysané zelí. Přátelské bakterie, které jsou ve fermentovaných potravinách, nám pomohou dostat podrážděný trávící trakt znovu do rovnováhy. A ještě jedna rada, ta je pro odvážné. Vypijte sklenici čerstvé pomarančové šťávy a v ní rozmíchané syrové vejce. Alkohol nás o vitamin B připravuje a jeho doplnění ještě předtím, než k tomu dojde, nám může pomoci k bezbolestnějšímu probuzení.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak už víme, jak zatočit s kocovinou, třeba také pohledem na něco pěkného, co říkáte, uklidňujícího. Hej, na pár centimetrů velkých rybiček, které v dospělosti změní barvu, tak momentálně vypadá nový pavilon akvárií v Hodoníně. Má reprezentovat faunu afrických jezer a pro návštěvníky se expozice otevře nejspíše v srpnu. My vás tam v reportáži vezmeme krátce po půl, ale ještě předtím krátké zprávy, které nám o půl osmé přinese Pavel Chaloupka.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Břeclav během letních prázdnin investuje zhruba 18 milionů korun do oprav školních budov. V základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavi vznikne přestavbou zborovny nová první třída. V mateřské škole Osvobození v Poštorné opraví střechu a rozšíření zázemí čeká také mateřinku ve Staré Břeclavi. Letošní největší je oprava školní kuchyně s jídelnou v základní škole na Valtické. Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy. Na brněnském výstavišti dnes vyvrcholí křesťanská konference Charis. Závěrečnou bohoslužbu povede biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul. Na pětidenní akci ročně míří tisíce věřících. Letos organizátoři zvolili jako hlavní téma prolínající se všemi přednáškami a programy usmíření. Návštěvníky hudebního festivalu ve Znojmě čeká dnes odpoledne premiéra opery Mendel Mega King aneb Když hrášek zpívá. Jejím autorem je skladatel Miloš Orson Štědroň a představení připravil tým studentů brněnské JAMU. Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný, místy čerstvý severozápadní až severní vítr. Biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích regionu odpovídá nedělnímu ránu, zůstává slabý a bez výraznějších komplikací. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kapela Žentour na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 9 minut po půl osmé. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií, který nahradí ten zničený tornádem před 5 lety. V nové expozici, která imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika, už plavou první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné, ale nejspíš to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí, na sebe navzájem. Prostě musí si na všechno zvyknout.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy?
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu. Co je zajímavé, že třeba některé ty rybky, když se podíváte do té vedlejší nádrže, tak na dně jsou ulity a oni si tam dělají takové domečky.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky a v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
3: Jak se pozná, že se zvykají dobře?
1: Poznáte to podle toho, kdyby ta zvířata hynula. Poznáte to i podle toho, jak ty ryby prosperují, že na to krmení se jakoby sjedou a zobkají. Vidíte sama, že vlastně ty rybky k nám připlují, jsou zvědavé, takže my si je můžeme prohlídnout, jestli jsou v pořádku.
2: Pavilon doplní taky 4 akvaterária. Na těch ale zatím řemeslníci pracují.
1: Tady v tom prostředním by měli být lesci, což jsou ryby, ale takové zvláštní. A v dalším teráriu by potom měly být želvy a gekoni a v tom posledním tak bude leguán.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Tak určitě očekáváme, že to je v této sezóně to hlavně lákalo pro návštěvníky. Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Český rozhlas.

0: A vstáváme s Michalem Tučným a s Českým rozhlasem Brno. Dobré ráno, je 7 hodin a 46 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se aktuálně pohybují mezi 12 až 18 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici, naopak nejtepleji ve Znojmě, Kuchařovicích nebo Brně Tuřanech. V centru Brna máme 18 stupňů a oblačnou oblohu. Dnes očekávejte větrnější počasí s větší oblačností a možností srážek, které budou k večeru ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vár bude ráno slabý, přes den postupně mírný. Vítr severozápadních až severních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, který bude k večeru zvolna slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž je na dvojce. Sluníčko dnes vyšlo v 5 hodin, zapadá minutu před 21. hodinou. A za chvíli nás Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů pozve, nebo se spíše ohlédne za 100 kilometry, které má za sebou při jednom originálním pochodu. Tak zůstaňte s námi, dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
5: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Marika Gombitová na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 8 hodinou. V tomto červencovém dni volám už panu Romanu Volkovi z klubu českých turistů v Bučovicích a rovnou se zeptám, jaká byla včerejší cesta, zdá vás nebolí nohy, protože máte údajně za sebou, já jsem viděla stovku, ale vy jste říkal, že 50. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, je to přesně tak, protože já jsem měl v plánu 100 kilometrů, nakonec toho bylo těch nočních 50, bylo to na pochodu pod hůřím Jeseníku, který v Zábřehu pořádá tamní tělocvična.
0: Já vás zastavím, vy jste říkal nočních 50?
1: Ano, tady ta stovka, ta většinou se vychází v pátek večer a teď záleží, jestli je koncipovaná jakoby jeden okruh 100 kilometrový, anebo dva okruhy, pak se jde v noci jeden okruh a potom přes den v sobotu druhý. Většinou je to rozděleno na těch plus minus 50 kilometrů a 50 kilometrů. Někdy to může být 40, 60 někdy, tak většinou je to dvakrát 50. Takže já jsem si tentokrát střelil jenom tu noční 50.
0: No a jaká byla cesta? Co všechno jste v té tmě viděl?
1: Tak ve tmě hodně hvězdíček jsem viděl. Je pravda, že když se jde tím temným lesem, tak ty oči si zvykají na tu tmu, tak daleko víc těch hvězd je opravdu vidět, než třeba někde ve městě nebo v okolí, jak se říká, je ten světelný smog.
0: Tahle akce byla na rozhraní Hané a podhůří Jeseníku. O jakou trasu se jedná? Můžeme ji zdolat třeba i za denního světla?
1: Určitě, to, co jsem šel, tak ta by i byla lepší za denního světla, každopádně tam jsou i trasy potom přes den sobotu, klasický pochod, je tam od 14 do 50 kilometrů a jelikož se to jmenuje podhůří Jeseníku, tak většinou ty trasy směřují opravdu takovým tím severním směrem těm horám a je to právě takový ten méně známý kraj, říkáte na rozhraní Hané a Jeseníku, každý spíš míří až na vrchol do těch hor, do těch vrchových partí Jeseníku, tak proto je tady pěkné, že se představí i tato oblast takového toho podhůří.
0: Vy jste nešel sám, kolik turistů se účastnilo této noční akce?
1: Jestli jsem to dobře odposlechl, tak nás tam mělo startovat 14 lidí na tu noční 50. A někteří pak samozřejmě pokračovali i přes den tou denní 50, aby si to zaokrouhlili na těch rovných 100 kilometrů.
0: Mně se líbilo slovo odposlechl, protože v té tmě asi bylo velmi špatně vidět. Já vás asi dnes nebudu, pane Romane Volku, trápit, protože máte za sebou noční výšlap. Já vám moc děkuji a budu se těšit zase na další setkání na vlnách Českého rozhlasu Brno a odpočívejte. Co ty nohy, je to lepší?
1: Je to už lepší, puchýřky jsem trošku ošetřil, takže začínají stavovat a vzhledem k tomu, že to bylo jenom 50 kilometrů, tak ani ty nohy nedostali moc zabrat. Tady šlo spíš o únavu z pracovního týdne vlastně, takže tam už potom neměl smysl se moc trápit přes den. No a určitě si někdy povykládáme i nějaký ten konkrétní výlet z okolí Zábřeška.
0: Budu se moc těšit, to byl Roman Volek.
1: Jsem načerpal dostatek.
0: To byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Děkuji moc a budu se těšit na slyšenou. A odpočívejte. Krásnou neděli.
1: Děkuji, na slyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jižní Moravu trápí kriticky nízké hladiny některých řek. Ve městech za posledních 5 let přibylo klimatizovaných hromadných vozidel. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců a bude polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a vysoké teploty dále snižují průtoky řek na jižní Moravě. Nejvíce jsou zasažené hlavně menší toky, které nemohou být regulované vodou z vodních nádrží. Například Želetavka nebo Jevišovka, ta je před ústím do nádrže Jevišovice téměř vyschlá, upozorňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Situace je lepší tam, kde jsou vybudovány nádrže, ale špatné jsou ty přítoky do nádrží. Do Vranovské přehrady přitéká kolem 10% toho, co by tam tuto dobu mělo obvykle téct. Je to vlastně jeden z nejsušších roků, hůř bylo už jenom v roce 2017. To bylo ještě extrémnější sucho.
2: Povodí Moravy v příštích týdnech žádné zlepšení situace neočekává. V městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných vozidel. Jezdí jich zhruba dvojnásobek, ukazují to data Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, takových je přes 60%. Naopak tramvaje jsou nejdražší, vydrží dlouho a neobměňují se tak často, proto jich má klimatizaci jen pětina. V horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Ceňková.
5: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
6: Sport.
2: 21-letá tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrala turnaj ve dvouhře na Grand Slamu Wimbledon. Historicky prvním ryze českém finále Nosková porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Muchová prohrála druhé singlové Grand Slamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale nevzdává.
7: Chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích na jihu Moravy se jezdí bez hlášených nehod. S omezeními tak počítejte hlavně kvůli práci silničářů, jako třeba na dálnici D1 u Velké Býteše a na D52 u Syrovic. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pohodlí.
6: pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině, dnes je 12. července a letní setkávání vrcholí zajímavými akcemi. Okamova břitva je logický princip, podle kterého bychom měli ze všech vysvětlení upřednostnit to nejméně komplikované. Tímto přístupem se inspiroval letošní ročník výtvarného sympózia dílna v Mikulově. Více o něm uslyšíte krátce po půl. Ani 3 dny nestačily. Hasiči i dnes budou dohašovat doutnající ohnisko v budově číslo 34 v centru Zlína. Hlídat, aby se budova vlivem větru nezřítila, ale bude třeba ještě mnohem déle. Místo požáru přitahuje stovky lidí. Reportáž vám nabídneme už za chvíli, ale ještě předtím probereme počasí s brněckými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Milan Drobný na vlnách, nebo spíše do vln Českého rozhlasu Brno, pláče sůl, a šesto opravdu veliké rozbouřené moře. Ale my se teď v tuhle chvíli podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: A možná i pár kapek dorazí k nám na jižní Moravu. Já už tuhle chvíli zdravím Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí, jaké jsou aktuální teploty a můžeme se i dnes dočkat, nebo konečně můžeme se dočkat deště?
2: A ty teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 16 a 20 stupni Celsia a těch srážek, pokud se dočkáme, tak spíše ve druhé části dopoledne a pak odpoledne se ty přánky objevit mohou, a to zejména v severní a východní polovině kraje, takže západní polovina kraje s menší pravděpodobností, s menší šancí, že by se nějaká kapka objevila, ale i tak ty přehánky budou spíše slabší, případně slabší déšť mohou být přechodně trošku silnější, ale asi úplně spásný a vydatný potřebný déšť to nebude a teploty ty by se dnes měly vyšplhat mezi 26 až 29 stupňů Celsia.
0: To znamená, pokud si budeme chtít nadechnout, tak vzduch bude o něco vlhčí, ale půda to vůbec nepozná. Jak se nám budou dál vyvíjet teploty a počasí během noci a začátkem příštího týdne?
2: A noc bude po spíše oblačnějším dnešku, potom polojasná, oblačná, během noci oblačnost ubude a postupně potom ráno bude skoro jasno, případně i jasno. Ranní teploty mezi 16 a 13 stupních Celsia, v údolích místy kolem 11 stupňů, a zítřek bude zpočátku s menší oblačností nebo s malou oblačností, během dne pak nejčastěji polojasno a k večeru se oblačnost začne zpátky postupně rozpouštět. Zítřejší maximální teploty už často tropické 29 až 32 a k tomu bude zítra vát ráno a večer slabý a přes den mírný severovýchodní až severní vítr.
0: A další dny?
2: A potom v úterý bude zpočátku s malou oblačností, pak polojasno zpět a i oblačno. Později odpoledne a večer se mohou od severu, případně severozápadu, přesouvat lokální přehánky, případně i nějaká bouřka, a později večer se pak oblačnost bude rozpouštět. Úterní maximální teploty očekáváme mezi 30 až 34 stupni Celsia, takže už na celém území teploty tropické, a středa pak s malou oblačností, odpoledne oblačno, od severu opět nějaké lokální přehánky, výjimečně nějaká bouřka, středeční maxima mezi 28 a 32 stupni Celsia.
0: A závěrem se podíváme na teplotní rekordy, které spadají ke 12. červenci, což je dnes.
2: A tak to maximum bylo naměřeno dvakrát, a to v obou případech v Brně Žabovřeskách. Poprvé v roce 1991, pak také v roce 2010 teploměr ukázal 35 stupňů a jednu desetinu. Minimum je ze Křtin na Blanensku a z roku 1939, kdy se teploměr zastavil stupeň a půl nad nulou.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji a těším se zase na slyšenou. Krásné léto přeji.
2: Pěkné léto i vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: V pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka. A k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským. Lipským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Umberto Antonio Tozzi, italský zpěvák a hudební skladatel populární hudby, představitel italského popu 70. a 80. let 20. století, doznívá na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 21 minut po 8. hodině. Pojďme do Zlína. Už nehoří, ale stále doutná. Řeč je u budově číslo 34 v srdci obuv.

0: se nebude třeba na bezpečnost dohlížet i po dohašení?
1: Máme léto a přichází často rychlé bouřky a silný vítr, který může nějakým způsobem se dotknout statiky těch budov. Vidíte, teď za náma spadlo sklo. Tohle by se mělo oplotit a hlídat.
0: Demolici nařídí stavební úřad, postará se o ně majitel budovy. Může to trvat týdny i měsíce. Mezitím se ve Zlíně probouzí vlna solidarity. Hasičům lidé nosí jídlo i pití.
1: Pizza se tu objevuje často, nějaké birely. No, my se zase na oplátku snažíme, aby to prostředí tady nebylo zaneřáděné těma splodinama.
0: Nadace Tomáše Bati, které v budově číslo 34 zhořely 10 000 knih, nabídla podporu benefiční tričko s ikonickým ohořelým portrétem slavného obuvníka.
2: Čekali jsme, že jich bude třeba 50, 100 a v tuhle chvíli už to jsou stovky triček, které se objednaly. Ten e-shop náš je úplně zahlcený a jsme z toho fakt až dojatí. Nám to pomůže, že znovu postupně vytiskneme veškeré naše tituly.
0: Děkuje Jakub Malovaný. Taky připomíná Baťův citát, že budovy jsou jen hromady cihel a po lidech zůstanou hlavně myšlenky. Dnes je to přesně 94 let od jeho tragické smrti při letecké havárii. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: V tuhle chvíli půjdeme za kulturou. Okamova břitva je logický princip, podle kterého bychom měli ze všech vysvětlení upřednostnit to nejméně komplikované. Tímto přístupem se inspiroval letošní ročník výtvarného sympózia Dílna v Mikulově. Krátce po půl si budu povídat s kurátorem sympózia Milanem Mikuláštíkem. Ale ještě předtím krátké zprávy o 8:30 s Pavlem Chaloupkou a z hudby pro vás vybírám Karla Kahovce nebo právě teď duet Leony Machálkové a Petra Koláře. Dobrý poslech.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
0: Přístaviště Emila Spiro v Napajedlích začíná znovu sloužit veřejnosti, informovalo o tom Ředitelství vodních cest České republiky. Díky stavbě získalo přístaviště dvojnásobnou délku, nové přístupové schodiště i betonové sedací stupně. Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury a vyžádal si investici ve výši necelých 16 milionů korun bez daně. Jihomoravští policisté museli včera odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Od pondělí 13. července stíží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. A univerzitní kampus v brněnských Bohunicích hostí až do 19. července Mendel Festival. Multižánrový týden vědy a hudby připomíná zábavnou formou odkaz objevitele základních principů dědičnosti. Na jihu Moravy bude dnes polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, místy čerstvý, severozápadní až severní. Biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 pozor na odstavená auta na stém 60. a stém 65. kilometru. Opatrně projíždějte i místem nehody u Hračan na silnici do Čebína. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kapela Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno zbalila kufra a vyrazila na cesty a my můžeme také vyrazit třeba do Mikulova. 7 výtvarných umělců z celé republiky bude následující 4 týdny tvořit na zámku v Mikulově. Výsledná díla pak začátkem srpna představí veřejnosti a stanou se součástí sbírky, která čítá skoro 500 děl. O 33. ročníku výtvarného sympózia Dílna nám více řekne kurátor Milan Mikuláštík. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, srdečně vás zdravím.
0: Také vás moc zdravím. Mikulovské sympozium má dlouholetou tradici. V čem je pro město i samotné výtvarníky výjimečné?
1: Je to opravdu jedno z nejkrásnějších měst v naší republice. Sice maličké město, ale dneska, včera, když jsem se tady procházel, tak to město je plné nadšených turistů. Opravdu je to jedno z nejkrásnějších historických měst. Především tady místní renesance, to je velmi významná památka, že zámek, renesanční zámek, ale i barokní Dietrichštejnská hrobka, opravdu je tady na co koukat.
0: Ano, Mikulov má své výtvarné kouzlo. Jaké je letošní téma?
1: Letošní ročník bude už 33. a je tedy s podívem, že bude to poprvé ročník věnovaný geometrickému umění. Nějak se nám geometrické umění nedostalo, tedy přesněji řečeno geometrické umění, monochromní malba a konceptuální tendence v obraze. Já bych obecně tyto tendence označil jako reduktivní tendence. Dochází tam k jisté formální redukci. K tomu se také vztahuje název letošního sympózia, který zní Okamova břitva. Okamova břitva je takové metaforické označení principu logické úspornosti, který vědci využívají při formulaci vědeckých teorií. V zásadě se praví, že teorie má být formulována tak, aby v ní nebylo nic přebytečného a to přebytečné je právě tou břitvou potřeba v úvozovkách odříznout. Jinak se to vysvětlím, že William Ockham byl anglický františkánský mnich, současník Marka Póla a ten princip logické úspornosti tedy hojně využíval, když nebyl jeho vynálezcem, musím dodat, že už se objevuje u Aristotela či u Tomáše Akvinského. A ten letošní ročník, který ještě doplním, tak se jej budou účastnit právě umělci jako Václav Krůček, který se zabývá monochromní malbou, dále Alžběta Říhová, Jana Bernardová, Daniel Vlček, Jan Nálevka, Petr Dub nebo Cyril Jakubička a v roli jakéhosi doajena, klasika tady toho žánru, jsme oslovili Jiřího Valocha. A musím ještě dodat, že spolukurátorkou společně se mnou je Jana Písaříková z Brna, Brněnské moravské galerie.
0: Nevím, jestli to nebude zbytečná otázka, ale mají vybraní umělci společný styl tvorby?
1: No, to, co je společné, je právě ten princip té redukce. Jo, jinak doufám, že výstava bude zábavná a pestrá, protože opravdu jsem vybral umělce, jejich projev je odlišný a ještě jednou opakuji, společně je tomu jistý minimalismus, ano, nebo jistá redukce tedy těch forem.
0: Tedy logický princip Okamova břitva. No a kdy si lidé výsledná díla mohou prohlédnout?
1: Vernisáž by měla proběhnout 8. srpna a poté po zbytek léta by měla být výstava přístupná, ovšem už během trvání sympózia je připravena a bude ještě připraveno další několik doprovodných programů. Ne všechny jsou ještě v tuto chvíli úplně konkretizované, takže nechci prozrazovat, ale máme naplánované nějaké koncerty. Takže to se dozvíte na stránkách webových sympozia Mikulovská dílna.
0: O 33. ročníku Mikulovského výtvarného sympózia Dílna jsme mluvili s jeho kurátorem Milanem Mikuláštíkem. Děkuji vám moc a všem účastníkům přeji hluboké kulturní zážitky a prožitky.
1: Moc děkuji a zdravím posluchače. Pěkný
0: Děkujeme.
1: Den.
0: Krásný den a dobré ráno.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Nigerijský hudebník a producent Dr. Alban na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin a 46 minut. Léto máme v plném proudu a určitě vás zajímá, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 15 až 21 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Nemochovicích a nejtepleji v Diákovicích. V centru Brna je 18 stupňů a obloha je oblačná. Během dne očekávejte větrnější počasí s větší oblačností a možností srážek, které budou k večeru ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý. Přes den postupně mírný, místy čerstvý severozápadní až severní vítr v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, který bude k večeru zvolna slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž je na dvojce. Sluníčko nám dnes vyšlo v 5 hodin a zapadne nám minutu před 21. hodinou. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Dozvíte se o fotbalové válce, o cestovatelské vášni manželky Josefa Veselého, ale hlavně o Mislavu Zeleném. S rubrikou Kdo to byl se pak podíváme do času kolem začátku našeho letopočtu a s toulkami českou minulosti naopak do poloviny 20. let minulého století. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Přeji vám krásné léto a dobrý den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Břeclavi během léta opravují základní a mateřské školy. Meteorologové spustili nový systém výstrah před extrémním počasím. Ve Znojmě má dnes premiéru opera inspirovaná osobností Johanna Gregora Mendla a bude polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Břeclav během letních prázdnin investuje zhruba 18 milionů korun do oprav školních budov. Na základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavi vznikne přestavbou zborovny nová první třída. V mateřské škole Osvobození v Poštorné opraví střechu a rozšíření zázemí čeká také mateřinku ve Staré Břeclavi. Letošní největší je oprava školní kuchyně s jídelnou v základní škole na Valtické, upřesňuje místostarosta Petr Vlasák z Pirátů.
2: Měníme kompletně vybavení a vlastně rozvody toho kuchyňského zařízení a skladu vzduchotechniky a máme náhradního dodavatele stravy pro děti na září a na začátku října bychom chtěli ten provoz slavnostně otevřít a předat paní kuchařkám.
0: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Návštěvníky hudebního festivalu ve Znojmě dnes čeká premiéra opery Mendl, Mega King aneb Když hrášek zpívá. Jejím autorem je skladatel Miloš Orson Štědroň a představení připravil tým studentů z Brněnské JAMU. Děj se odehrává v současnosti na základní škole. Zakladatel genetiky se v opeře objevuje v podobě školníka Jandla a s žáky zažívá dobrodružství spojená s jeho výzkumy na školní zahradě.
3: Rodinné publikum pro školy jako předpremiéry a je to fakt opera, bych řekl, letos pro celou rodinu, ale hlavně pro puberťáky, takže jako tím chceme ukázat dětem, že opera může fungovat úplně perfektně.
0: Takto zaměření opery přiblížil ředitel festivalu Jiří Ludvík. Já jen doplním, že představení ve Znojemském městském divadle začne v 16 hodin.
1: Sport.
0: 21-letá tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Prestižní turnaj tak ovládla česká hráčka po třetí za poslední 4 roky. Nosková navíc vítězila v historicky prvním ryze českém finále nad Karolínou Muchovou, vyhrála 2-1 na sety. Poražená Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková oteď není její kamarádkou.
4: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám, já to úplně nemám ráda, ale prostě to asi člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment, nevěděla jsem, co mám říct, chtěla jsem mi tak akorát brečet.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, místy čerstvý, severozápadní až severní. Biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na Zemědělské ulici v Brně a také u Hradčan. Tam na silnici do Čebína zasahují záchranáři. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Pěkné dopoledne, milí moji. Pro někoho možná ještě ráno, i když dnes se pořád tedy hlásíme ještě v normální hodinu, já bych řekl lidského času. Za týden tomu ovšem bude jinak, neboť vypukne čas letní, i když mě teda do dneška vlastně není jasné proč a nejsem v těch pochybnostech sám, že zkrátka, ať tak či onak, tyhle ty toulky jsou právě teď a tady pro vás, no a tím pádem i náš obchod se zbožím virtuálním neboli nehmotným, tedy budou to hlasy a tóny a zvuky a to všechno pro vás dali dohromady mladý redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. No a my, správci těchto toulek, se věru snažíme, abyste nás nepřeladili. Takže co všechno jsme pro vás nachystali, za chvilku se budete moci potkat s indiánským náčelníkem Atapanou. V jazyce indiánů v brazilské Amazonii znamená Atapana list zelené palmy. Takže hostem v mých vzpomínkách bude pan Zelený, jeho křestní jméno Mnislav, vypůjčené ze starých pověstí českých, to si indiáni nepřeložili. Poté, řekl bych, se budeme snažit vyvolat ducha další známé osobnosti, jejíž jméno potom bude samozřejmě vaším úkolem určit. Půjde opět o soutěž, kdo to byl. A protože ani tuto neděli nebudou chybět v těchto toulkách, toulky českou minulosti, tak si povíme něco o ptáčkovi, který už zpívá příliš dlouho a začíná chraptět.

0: A teď už se tedy můžeme vydat, alespoň pomyslně, do Latinské Ameriky, kde byl jako doma novinář, etnolog a 5 let taky český velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru. Tázat se na něj bude kolega Marek Zouhar. Ahoj, Marku.
1: Ahoj, Pepo. Neříkej, že ty se s Zamíslavem Zeleným vypravil do Latinské Ameriky.
0: No, to bych rád, ale svého času se tam vydala, a to sama, moje žena, ona totiž byla podobný dobrodruh jako Atapanano.
1: A kde jsi tedy ty na něj narazil?
0: Ale to bylo to v Jablonci nad Nisou, no. Tam tehdy zrovna pobýval. On si musel jednak odpočinout, protože on před nějakým časem zažil na vlastní oči a zkušenost válku mezi Hondurasem a Salvadorem, která vypukla po fotbalovém utkání v kvalifikaci na mistrovství světa.
1: Tahle ta válka světovým dějepiscům trochu unikla.
0: No tak úplně ne, a to právě díky Mníslavu Zelenému, který v té době působil ve Střední Americe jako reportér.
1: A která z bojujících stran tehdy zvítězila?
0: Myslíš na zelené trávě nebo na hranicích?
1: Tak oba případy mám na mysli.
0: Tak, co se toho fotbalu týká, jednalo se o kvalifikační utkání na mistrovství světa v Mexiku roku 1970. Předtím probíhala kvalifikace na mistrovství světa, ve které měli proti sobě nastoupit národní družstva Hondurasu a Salvadoru v takovém vyřazovacím dvojzápase. No.
1: Jak tedy ty dva zápasy dopadly?
0: No, v prvním zápase zvítězil Honduras na domácí půdě 1-0, ale v odvetě to Salvador Hondurasu nandal 3-0.
1: To se stalo jablkem sváru?
0: No, jak to tak bývá, tak ono nešlo o sport, ale o záminku, a právě o tom Mníslav Zelený reportoval v řadě zahraničních médií. Ale je fakt a nutno dodat, že Salvadorci a Hondurasané se prostě nějak neměli rádi, no.
1: Aha, proč?
0: To napětí mezi oběma zeměmi bylo dlouhodobého charakteru. On Honduras je asi 5x větší než Salvador, ale měl, jestli má do dneška, to nevím, ale měl skoro poloviční počet obyvatel. No a z toho vznikaly ty problémy.
1: Což nakonec byla ta fotbalová válka.
0: No ano, po odvetném zápase propukly mezi obyvateli obou zemí násilné konflikty, hlavně salvadorští imigranti byli v Hondurasu terorizováni.
1: A začalo se střílet?
0: Bylo to, já si myslím, docela horké, tedy na to, že obě země měly zaostalé armády. Stíhačky nebyly, takže se bojovalo vrtulníky. Salvadorská vojska se už nacházela u Tegucigalpy, což je hlavní město Hondurasu, a ten utrpěl ponižující porážku. No.
1: A o tom všem pan Zelený reportoval.
0: Mezi námi, on to byl hodně spíš takový vedlejšák. Jeho obor bylo něco jiného.
1: No povídej, co?
0: Indiáni. Nejenom tedy ti ve Střední Americe, ale i v Brazílii, kde ostatně dostal to indiánské jméno Atapana. Jinak cestoval celou Jižní Ameriku, čehož hmatatelným výsledkem je, byla a je, objemná velká indiánská encyklopedie, která nemá ve světě nějakou srovnatelnou obdobu.
1: Ale to už trávil svůj volný čas doma.
0: No, na trávení volného času nemá Mníslav Zelený čas. Založil nadaci Velká Amazonie, která se stará o tamnější indiány a taky o deštné pralesy. Do Latinské Ameriky se často, alespoň nakrátko, vrací.

0: Teď by to chtělo poslechnout si aspoň kousek vašeho tehdejšího rozhovoru.
1: No, to záleží hlavně na tobě. Jestli jsi něco našel v archivu, tak já jsem pro.
0: Našel.
2: Indián umí nazvat jménem třeba jednotlivé stupně vývoje růstu kukuřice. Jo? Čili má na to svoje výraziva. Že jo? Má výraziva třeba, což je takový nejznámější tedy příklad, že Indián má asi 18 názvů pro zelenou barvu, protože ta zelená barva pro něj v tom pralese hraje obrovskou roli, ty umí rozeznávat určité ty odstíny a nazvat je jedním jménem. Ne, že by je opisoval.
3: A kterou tou barvou nazvali tedy vaše příjmení? Přeložili vaše příjmení, no, protože vy se jmenujete zelený?
2: Jistě, no tak to vždycky hrálo taky určitou roli, protože pro ně barva zelená je vždycky barva velice příjemná a pozitivní a optimistická. A to je, se stalo během toho mého posledního pobytu u Javalapitiu ve střední Brazílii na Horním Kšingu, kde jsem dostal jméno Atapana. To je jméno, vlastně moje oficiální jméno, které jsem tedy zde dostal, kde jsem je posléze adoptován do rodiny matky Ajriky a otce Guniceho, což je shodou okolností kouzelník a šaman kemene Javalapitiu. Takže Atapana vlastně znamená list určité palmy. Či je to druh vlastně zelené barvy a zdůraznil mi několikrát, že to slovo nebo to jméno, oni tady odlišují krásná jména, je to pro ně takový kádrový posudek to jméno. Pro všechny Indiány vždycky to jméno je velice, velice důležité. Takže říkali, že to jméno je velice pěkné a velice dobré, tak jsem rád, že jsem dostal pěkné jméno.
3: Tam nedědí děti třeba od svých otců příjmení?
2: Ne, tam něco takového neexistuje, že jo. Tam jako samozřejmě se ptali, jak se jmenuje moje žena a děti a s hrůzou zjistili, že se všichni jmenují stejně, že jo, jako zelený nebo zelená, jo? Což oni nemůžou pochopit, že jo. Každý má svoje jméno, každý jak si za tím jménem stojí a snaží se ho třeba i vylepšit do budoucna, protože tam se jména mění. Nemyslíme si, že se někdo narodí, dostane jméno a žije s ním celý život. Že jo? Naopak to dítě postupem vývoje a dospívání má schopnost, možnost tedy vybojovat si lepší jméno. Že jo?
3: Jak probíhal ten ceremoniál, nebo bylo to něco slavnostnějšího, když jste dostával nové jméno a byl jste přijat vlastně za člena kmene?
2: Ale jde pak, co vás má? To jsou věci, které probíhají u nich celá běžně. To jako se mě ptá někdo, jak vypadá svatba. Svatba ta vlastně nevypadá skoro nijak, protože tam...
3: U Indiánu,
2: protože tam těch svateb by člověk zažil, nebo zažívá během svého života hodině, nebo dost, že jo. Takže ten pohyb je tam častější než u nás. To znamená, tam se slaví věci významnější, jako je iniciace, dospívání. To je největší tedy obřad. I pohřeb je celkem na slušné úrovni, ale jako například adopce, to je věc, kterou si nikdo ani nevšimne, protože to je adopce do rodiny. Adopce do rodiny. A adopce do rodiny totiž zase představuje, má určitou funkci. Není to jenom tak jako pro legraci. To všechno má nějakou funkci. Protože to zase bychom museli vidět, jak funguje celá struktura té společnosti a uvědomit si třeba rozdělení sexuální dělba práce. Tam muž a žena má každý svoje místo a každý ví, co má dělat a žena jako taková, ona není lovkyně, pochopitelně, ona nemůže dostat maso od někoho jiného, než od nějakého muže. To znamená buď od bratra, od otce, od milence, od muže nebo od syna. A postupem času, jak syn jí odejde do jiné vesnici, manžel už je třeba starý, nebo už on je vdova a tak dále, tak najednou ona je sama a najednou nikdo jí to maso nemůže dát a nikdo se s ní o tom nebaví. Pozor, tam je ten život poměrně, nechci říct skrutej, ale tam jsou ty karty jasně rozdány. A ona se musí postarat, jak se postará? Že adoptuje nějakého kluka, přijde k němu, obejme ho a prohlásí ho svým synem. V tu ránu ten syn se o ní musí starat. Což je běžný u severoamerické indianů, prérní, kdekoliv jinde, víme, že ta instituce, ty adopce tímto způsobem funguje. Že jo? Čiže jednoho dne ke mně přišla tedy Erika, obejmula mě, prohlásila mým synem a bylo to všechno vyřízené.

0: Recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
1: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
0: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
1: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělali. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Mockých ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby děláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdejme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: posluchače Pochoutek, teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak odevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 9:15 a já měl zdroje něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říkala, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říkala, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomněl, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu, než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že vždycky trošičku chutnali někde malinko jinak podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, plátech, a to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička,
2: ještě no to je, jsme tomu říkali u nás, čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to potřebovalo buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to potřebovalo.
2: No ano, ano, já v životě žádný jídlo neodmítnu, jedině ten kozí sejra nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě, ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout, jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A 6. den máš šikmý oči, že jo? Ňom, ňom, ňom. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: No já jsem na to, já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: No zákoně, to je brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejši strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macerte sama pala, říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřín k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně dál chladí sutiny 34. budovy. Stupeň poplachu snížili na první. Situace na Dolní Dyji se kvůli přemnoženým sinicím zhoršuje. V Mikulově začíná 33. ročník výtvarného sympózia Dílna a bude polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. 6 jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v Baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
2: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár. To znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
0: Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Nadále platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé cítí kouř. Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Na zámek v Mikulově přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní večerní koncert Hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je princip logické úspornosti, takzvaná Okamova břitva, popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
3: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympózia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
0: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je získat peníze nebo osobní data obětí. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, objevit se mohou i přehánky, zejména na severu a východě regionu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný, místy čerstvý, severozápadní až severní. Rozptylové podmínky budou tak velmi dobré, biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 187. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu auto s poruchou. Záchranné a vyprošťovací práce po nehodě omezují provoz u Hradčan na silnici do Čebína. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, vítám vás k poslechu čerstvých hudebních hlásek Jana Daleckého. Nejprve splním slib z minula a jako zahřívací kolo vyslechneme brilantního brněnského klavíristu, ale také skladatele, dirigenta nebo hudebního režiséra Milana Vidláka. Jak jsem uvedl už v prvních červencových láskách, podílel se koncem tisíciletí na vzniku 12 hodinových pořadů o historii osvobozeného divadla, kterou inicioval a sepsal náš nezapomenutelný redakční kolega Josef Prudil. Doprovázel naše současné zpěvačky a zpěváky, vyplňoval instrumentálními mezihrami Prudilův text. Ve vzletném valčíku Jaroslava Ješka Báječná je Paříž, si tehdy takto zaspívala Luba Sonková.

Nahlédli jsme krátce do deváté části 12-dílné série pořadů o osvobozeném divadle, který byl vysílán 10. ledna roku 1999. Podepsán pod ním byl Josef Prudil. Ten pak v první dekádě nového tisíciletí stál u zrodu nového vědního oboru – mentální archeologie. I v ní se trochu otřel o Jaroslava Ježka. Měl ho prostě pod kůží. S pořádnou dávkou zhudebněných veršů Jiřího Voskovce a Jana Vericha v moderním aranžmá Václava Kozla přijel v roce stého výročí narození skladatele do Jihlavy Big Band Českého rozhlasu s řadou solistů a jednoho z nich si nyní patřičně vychutnáme. Alfred Strejček byl jediným zpěvákem, za to s dokonalou dikcí, jak je u něj zvykem, v méně často připomínané písni strašlivé o Golemovi. Po obvyklé přestávce bude zvukový prostor patřit jen sólovému klavíru Jana Šimíčka.

milovaný. Divdivoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval

častoval. On ho zabil i jeho rodinu, mlejně se pak zabarikádoval.

Milí posluchači, říká se, kdo umí, umí. Kdo neumí, učí. To je ta slušnější varianta. Ve druhé dovětek zní, kdo neumí, čumí. Pokud si pamatují ještě ze školy, můj spolužák na Janáčkově akademii muzických umění, klavírista Jan Šimíček, vždycky uměl. Asi proto snadno postoupil v naší hudební redakci na důležitý post, ale vedle úředních povinností nepřestal udržovat vysokou úroveň své klavírní hry. Takto například roku 1998 natočil směs melodií Jaroslava Ježka. Za týden předpovíme už hodně blízké devadesátiny dlouholetého houslisty všech rozhlasových orchestrů Vladimíra Bezrouka.

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 České společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

nás čeká Les zvonů, pro který si náš spolupracovník pan David zajel do Ludíkova, což je obec, která leží několik kilometrů u Boskovic, poblíž obce Žďárné, ke které je Ludíkov také přifařen. Není to příliš stará vesnice. První písemná zmínka o něj pochází z roku 1505. Na návsi stojí tamní dominanta, tedy není to zrovna kostel, ale kaple, zasvěcená svědcům a zároveň moravským věrozvěstům svatým Cyrilovi a Metodějovi. Součástí kaple je věž, vysoká 7 metrů. V ní jsou zavěšeny dva zvony věnované svatému Cyrilovi a Metodějovi a také Královně nebes Panně Marii. Byly ulity ve zvonařství Rudolfa Manouška v době, kdy to zvonařství sídlilo ještě v České u Brna, a to po druhé světové válce. Původní zvony tak ty byly použity k válečným účelům, a to jak v první, tak i v druhé světové válce. A my se do ludíkovského vyzvánění můžeme zaposlouchat právě nyní, než nám začnou na přesýpacích hodinách odsypávat první zrnka dnešního odpoledne. Přejeme

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Kvalita vody na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Lidé můžou už po 11. zavítat na Mendel Festival v Brně. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
2: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě zejména v nočních hodinách kyslík a tím může dojít k úhynu ryb, proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
0: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí zhruba 3500 uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem o i novým přístavům a vývazištím. Oprávnění už má v Česku přes 70 tisíc lidí. To jim povoluje plavby po českých řekách a nádržích, ale i ty u mořského pobřeží v zahraničí. Vedení Prostějovské radnice nakoupí další umělecká díla, která rozšíří městskou sbírku. Jedná se například o akvarel Hotel Tří králů od neznámého autora. Litografii s vyobrazením svědců Cyrila a Metoděje podle obrazu Jana Kellera anebo obraz Neherova vila po odlivu od Tomáše Vincence. Samospráva sbírku pravidelně rozšiřuje o práce regionálních autorů a díla s vazbou na Prostějov. Vyplývá to z tiskové zprávy radnice. Až do 19. července můžou lidé začít zažít atmosféru Mendel Festivalu v univerzitním kampusu v brněnských Bohunicích. Multižánrový týden vědy a hudby připomíná zábavnou formou odkaz objevitele základních principů dědičnosti. Organizátoři připravili populárně vědecké přednášky, komentované prohlídky prostor laboratoří Masarykovy univerzity nebo open-air koncerty. Ve spolupráci se ZOO Brno vytvořili aktivity pro rodiny s dětmi, jako třeba vědomost kvíz, popisuje ředitelka festivalu Eliška Petra Janošová.
3: V současné době máme i výstavu na Mendlově náměstí, která je vlastně o cestě trusu a ti, co si tu výstavu projdou, tak to mají určitou výhodu v rámci toho kvízu, který tam bude probíhat a můžou soutěžit o zajímavé ceny.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme oblačno, místy se mohou objevit přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na silnici mezi Chrlicemi a Modřicemi. Hned za nájezdem u D2 je nehoda, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Miloslava Richarda Procházky, Stanislava Perničky, Pěnčíka, Pálavěnka, Pálava. Přivítala nás do první hodiny vysílání. Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Bořek, na Slovensku slaví jméniny Nina a v církevním kalendáři je svatý Jan González de Castrio. Takže snad jsem to řekla dobře. Ano, přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Samozřejmě dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Já se na to losování velice těším, kdo vyhraje z toho týdenního zpívání, z toho maratonu. No, moc se těším, uvidíme, ale bude to až po písničce, kterou si teď zahrajeme, Stanislav Orechovský, Antonín Pernička, Lásku mám a Vacenoviáci.

Tak vážení a milí, budeme losovat, protože tentokrát samozřejmě se nehodnotí výkony zpěváčku, ale losuje se. Já mám tady připravený takový kubelíček, v tom jsou všichni zpěváčci a já poprosím svoji kolegyni Sandru, aby nám vytáhla jednu výherkyni. Děkuji pěkně. Tak, a kdo pak nám vyhrává? A je to Klaudie Mokrá, 9letá z Dambořic. Vím jedno návrší. Tak velká gratulace, Klaudinko, tak to je úžasné. My moc gratulujeme. Samozřejmě, co vyhráváte? Vyhráváte rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Já věřím, že se vám tam bude určitě líbit a že si to užijete, tady tuto vstupenku nebo tuto možnost se podívat. Takže ještě jednou gratulace, velká, a my budeme pokračovat. Posíláme další písničku Dědinu se polka nese a Žadoviáci.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosíme o písničku pro tatínka, pana Josefa Zikmunda z Valašské Polanky, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Tímto mu všichni chceme ze srdce popřát hlavně pevné zdraví do dalších let, spoustu štěstí, dobré pohody, lásky a mnoho radosti z vnoučat a pravnoučat a také velkou radost z jeho koníčků, kterými jsou zahradničení, pěstování ovoce a zeleniny a vaření specialit. Přejí manželka Jitka, dcery Radka a Jitka s rodinami. Tak předali jsme a další písnička. Opatruji synečku, cymbálová muzika Galán a zaspívají nám Jitka, Břetislav a Vojtěch Osičkovi a Ivana Slabáková se připojí.

0: Vítám ve vysílání paní Zapletalovou z Horního Němčí. Dobrý
1: podpoledne. Zdravím vás ještě jednou. Dobré poledne a zvukového mistra. Dnes má 14. narozeniny naše vnučka Adélka Bobčíková z Horního Němčí. Tak jí přejeme hodně zdraví, štěstí, ať jí to tak hraje na housličky a zpívá. To jí přeje bratr Kubíček a rodiče, strýc Zdeňa s rodinou a babička a děda Zapletalovi z Horního Němčí. Moc krát vám, paní Navrátilová, děkuju a naschle.
0: Naschledanou. No a já si vezmu napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilová. U telefonu Zdena ze Štěpánova.
0: Vítejte.
2: Zahrejte prosím písničku pro pana Petra Menšíka z Bíkovic, který oslaví v úterý 14. července narozeniny. Milí manželi, tatínku a dědečku, k tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, životního elánu, mnoho rodinné pohody a aby tě nic netrápilo. Užívej si života, raduj se z každého dne a drobných maličkostí, které ti vykouzlí úsměv na tváři. Všechno nejlepší a do dalších let hodně všeho krásného ze srdce přejí ti, co tě rádi mají. Syn Radek, dcera Petra s rodinou, manželka Lenka, maminka, rodiče Hemzalovi, Zdena a Jiří Vávrovi, pusu dědečkovi posílají Kubík a Maty, připojují se též bratři Pavel a Zdeněk s rodinami. Paní Navrátilová, děkuji a přeji vám příjemné odpoledne. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. Tak, přátelé, a já tady mám i psané přání. Ve středu 15. července oslaví milá maminka, babička a manželka paní Marie Straková z Lavičného své 81. narozeniny. Touto cestou jí přejeme především zdraví, pohodu a štěstí, ať se ještě můžeme smát a radovat z maličkostí života. Za celou rodinu přejí pohodu manžel Josef a děti s rodinami. Ještě jedno přání tady připojím. Dobrý den, zahrajte prosím naší mamince a babičce, paní Ludmile Šimkové, která právě dnes slaví krásné 87. narozeniny. Naše milá babičko, přejeme ti hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné a hlavně pohodu a boží požehnání. To ti přeje Zdeněk s rodinou a pravnučky Karolínka a Kristýnka posílá jí pusu. Tak a dáme, já posílám písničku pro vás, pro všechny. Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem.

0: ještě někomu, nebo konkrétně, nebo je to jenom pro nás?
1: Jenom pro vás.
0: Jenom pro nás. Tak my vám velice děkujeme.
1: Nashledanou.
0: A přejeme vám pěkný den a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na psaná přání, která tady mám. Budeme vinčovat nejlepší babičce, prababičce a mamince, paní Daně Veselé z Líšně. Přejeme vše nejlepší, k narozeninám hodně štěstí, zdraví, energie a božího požehnání. Milá Danuško, ze srdce ti přejeme vše nejlepší a buď stále taková, jaká jsi. Hodná, dobrosrdečná a plná dobré nálady a energie. A to ti přejí vnoučata a dcery. Tak předali jsme jedno přání a já tady mám nachystáno ještě jedno. Každý den je jedinečný a stejné je to u lidí. Tak to začíná e-mail, který právě pro vás čtu. Člověk, kterému dnes chceme k narozeninám přát, je pro nás také jedinečný a nezaměnitelný. Je to naše maminka, babička a prababička, paní Jarmila Dolejší z Načeratic. Své narozeniny oslaví 17. července. Prosíme o písničku a zahrajte ji od srdce. A to mi rádi. Zahrajte ji pěkně, prosím, naší milé babičce. Zahrajte ji, ač to dobře ví, že ji všichni máme rádi, nejvíc ze všech ale ten, co zná ho již od svého mládí. Jejich manželství již k diamantům blízko má, stále je krásná a nekonečná. Zahrajte ji za tu lásku, kterou pro nás nešetří, za péči i za dobroty, co nám vždycky navaří. Přání od nás poslechni si a vydrž chvíli, babičko. Tahle krásná písnička, co teď právě k tobě letí, co ti bude hrát do ouška, ta je z lásky od všech dětí i od tvého Jarouška. Vše nej k narozeninám přejí manžel Jaromír, synové Jaromír a Milan s manželkami, dcera Lenka s manželem, 6 vnoučat, 6 pravnoučátek posílají velikánskou pusu. A k přání se jistě ráda připojí celá velmi početná rodina a všichni, kdo ji znají. Tak to bylo přání pro paní Jarmilu Dolejší z Načeratic. A dáme písničku Lanžhotety dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufaranka.

0: Vítám ve vysílání pana Josefa ze Šumic.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, ještě jednou vás všechny zdravím. A já bych chtěl dneska poblahopřát. Pátek měla svátek naše vnučka Amálka Koníčková. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, osobních úspěchů přeji dědečci. Zítra slaví svátek naše dcera Markétka Rusiňáková. Tak Markétko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radost dětí, přeji rodiče, bratr a sestra. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Ano, rádo se stalo, pěknou neděli přeji, nashledanou. Tak a teď pojďme na psaná přání. Dobrý den, prosíme o písničku pro našeho tatínka, pana Františka Provodovského z Březové, který včera 11. července oslavil krásných 85 roků. Milý tatínku, ze srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti, božího požehnání a životního elánu. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, dobrou náladu, mnoho důvodů k radosti a ještě spoustu krásných společných chvil s námi. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal a stále děláš. S láskou, tvoje manželka a děti s rodinami. No a já tady mám ještě jedno přání, připojíme. Dnes slaví krásných 80 let náš dědeček Josef Jakoubek z Pitína. Přejeme ti, aby tě neopouštěl optimismus a pevné zdraví. Moc si přejeme, aby jsi věděl, že jsme tu pro tebe a proto se moc těšíme na ještě víc společných dnů, výletů a dlouhých rozhovorů s námi. Zůstaň, v dnes slavíš krásných 80 let náš dědeček. Tak tady nějaký omyl v tom e-mailu. Moc ti přejeme, abys věděl, že jsme tu pro tebe a proto se moc těšíme na ještě víc společných dnů, rodinných návštěv a dlouhých rozhovorů s námi. Zůstaň v pohodě a moc si užij svůj dnešní slavnostní den. To vše ti z celého srdce přejí vnuk Jeník s vnučkou Dilarou a partnerka Marie a moc si užij svůj dnešní slavnostní den. To vše ti z celého srdce přeje vnuk Jeník s vnučkou Dilarou a partnerka Marie z Pitína. Předali jsme a hrajeme písničku Kostelecký kostelíček. Tak Zdeněk Gurský, Marek Smetka otextoval a Gloria.

0: A vítám ve vysílání paní Petrušelkovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát naší drahé vnučce Markéce Novotné z Pavlínova k jejímu zítřejšímu svátku. Je to mladá, hodná žena. Má 4 malé děti, což už teďka ženy moc nemají. Tak bych přála Markéce, aby její lásku, co k dětem chová, jak se o ně dobře stará a jak je milá k nám, baví se a k dědečkovi. My už jsme vlastně pradědeši pro děti. Moc a moc ti, Markétko, přejem, ať se ti daří, ať jsi zdravá. A to taky tvojemu manželovi Jirkovi a tvým drahým dětem. Markétko, měj se hezky.
0: Výborně. Tak, paní Petruželková, jinak příště si vypnout rádiečko, ono nám to tam bralo takovou tu vazbu zpětnou, ano? Tak ano. Mějte se moc hezky, krásnou neděli, nashledanou.
1: Já vám moc děkuji, nashledanou.
0: A teď si pojďme vzít přímo. Telefon napřímo, jak se říká, halo, halo, tady pořád blahopřání, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Alena a chtěla bych nechat zahrát...
0: A odkud paní Aleno voláte?
2: Ze Zlína Malenovic.
0: Výborně.
2: A chtěla bych popřát svému manželovi Mirkovi k dnešním krásným 89. narozeninám. I když má problémy zdravotní, tak se ano. snaží, drží se a ať vydrží co nejdýl a ať se má dobře a... Já se o něho starám, co můžu, děti taky, takže ať nám vydrží a takový aspoň, jaký je, a prosím, zahrajte mu nějakou pěknou písničku. Děkuji.
0: Ano, a jestli dovolíte, bude ta písnička i pro vás, protože si to také zasloužíte, paní Aleno.
2: No, tak já mám narozeniny za 8.
0: Nejde jenom o narozeniny, ale o tu starost.
2: Ano, taky. Ano? Dobře, tak děkuji. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak pojďme, přátelé, já tady ještě tady připojím jedno přání, které tady mám. Dnes slaví krásné životní jubileum 85 let paní Boženka Gergelová z Břeclavy. Milá Boženko, přejeme ti hodně štěstí, pohody, radosti a hlavně hodně zdraví do dalších let. Děkujeme za vše, čím pomáháš městské organizaci seniorů v Břeclav, Stromořadí a v organizaci ve Staré Břeclavi. Hezkou písničku ti za všechny členy posílá Zdeňka Kociánová. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Lístečku z Javora. Luděk Pištěk a Javorník Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání pana Jožku z Hovoran. Dobrý den.
2: Děkuji za přivítání a poskytnutý čas, paní Květuško.
1: Ano.
2: Já vás všechny zdravím, jak v Brně, tak ve Zlínském kraji a rozhlase a Zlíňákom přeju palečky, protože jsou bývalý hasič a slyšel jsem, že tam mají obrovský problém. Daj Bože, aby se to zlepšilo. Ale já bych chtěl především zavinšovat našej vnučce Julince Krejnerové k 12. výročí narození této krásnej a hodnej a holčičky z horního konca Hovorán. Julinko, jestli posloucháš, už ohřívaj vodu, za chvíli jsme tam na kavčo a zákusky donesem. To ti přeje a všem přátelům hezký den, hezký zbytek tohoto svátečního dne přeje Jožka Skopal z Hovoran, tedy dědeček. Mějte se, přátelé, a přeji hezký den.
1: Ano, tak ať vám to vyjde, jak se říká, ty odpolední přástky.
2: Ano, dáme poštantlý, zapijem to, aby ano. Tam byla aj příští rok ta třináctka.
1: No jasně, tak jo, pane Jožko, pěknou neděli vám přeji.
2: Děkuju, paní Květuško.
1: Ano.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. A já tady připojím ještě e-mail. Zdravíme všechny v rozhlase, přejeme příjemný pohodový den. Prosíme o blahopřání a pěknou písničku pro paní Olinku Kytlicovou z Bezměrova, která 8. července oslavila své krásné 77. narozeniny a 11. července oslavila svůj svátek. K narozeninám a svátku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, osobní a rodinné pohody a radosti s pravnoučat. Tak to přejí Jožka a Václav Liškovi z Bezměrova. Písnička, ať potěší i jejího manžela Jendu, úspěšného, to holubáře a chovatele exotického ptactva. A děkujeme. Tak výborně, písnička, žaluje dcérečka Soňa Poláková, Polka a Legruti.

0: A já vítám pana Gustava Vlka.
1: Ty jsi říkal...
0: No, ale jinak...
1: Gustav Vlk, Prakšic.
0: No, Prakšice, ano. Tak jsem nějak si myslela, že to tak bude. Tak prosím, už jste ve vysílání.
1: Dobře, děkuju. Já bych chtěl popřát. Včera oslavil narozeniny otec páter František Král, který je farářem v Letnici pod Antoníčkem. Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Pondělí bude Jindřicha, má tam kaplana Jindřicha, takže tomu přeju také hodně štěstí, zdraví. A včera oslavoval 80. narozeniny z Prakšic František Jurák, který je velmi činný, pracuje pro celé rodiny, chodí očkovat králíky a je prostě takový veterinář pro celé okolí. Tak mu přeju také hodně zdraví a štěstí, požehnání a stále takovou vitalitu.
0: No ano, rádi no. Zahrajem písničku. No a co vy a muzika?
1: Kdo?
0: No co vy a muzika, říkám, ano.
1: No, mám rád dechovku, jako taky poslouchám vás každý den, takže...
0: To jsme rádi.
1: Každý den od 12 hodin do 1, já už jsem v důchodě, tak mám takové dýchánky.
0: Ano.
1: Programu.
0: Tak ještě k tomu kafíčko nebo čajíček dobré a je to paráda.
1: No, to už jsou po obědě. No
0: říkám, teď dobře. Jako taková ta poobědní káva. Tak jo, tak pane Vlku, my vám děkujeme a přejeme vám krásnou neděli, zbytek krásné neděle a ať se vám daří, ano?
1: A já taky zdravím ještě všechny posluchače a přeju všem pěknou neděli.
0: Ano, my vám děkujeme.
1: Děkuju moc za vysílání.
0: Ano, nashledanou. No já ještě tady připojím, mám tady e-mail jeden. Dnes má svůj narozeninový den paní Jana Stiburková z Tvrdonic, dnes žijící s přítelem v Kosticích. Přeji jí vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost, radost vnoučat a ať se splní všechno, co si přeje. Užívá si posezení při písničce a hodové zábavy v kroji. To vše jí přeje kolegyně Maruška z Charvátské Nové Vsi. Tak a pojďme na písničku. Sousedé Ivo Horký, nebo pánové Horký, Vaškovič, Sousedé a Stříbrňanka.

pojďme ještě na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěli bychom touto formou nechat zahrát pěknou písničku naší babičce Marii Zavadilové Rozené Štolfové z Medlova k jejím 78. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kamil a Michal. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, prosím o písničku pro moji milovanou babičku Olinku Vaculovou, která včera oslavila svátek. Tak ti, babičko, dodatečně přeji vše nejlepší k tomuto včerejšímu svátku, tvá vnučka Lucka. A písnička už poslední zpívaná, Karel Vacek starší, Štěstí na rozcestí, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak, vážení a milí, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás napsal Vladimír Pfeffer s názvem Vlačka a hrají pro nás Kumpánovi muzikanti. Radostný poslech, plný pohody, s dalšími pořady vám přeje od mikrofonu Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lesy brněnské Mendlovy univerzity trpí suchem, škola jejich stav umí monitorovat na dálku. Pes i kočka musí být v autě připoutaní, upozorňují policisté. Mláďata sovice sněžní v zoo Brno chladili chovatelé v horkých dnech ledem. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. V tomto období trpí i stromy, které přitom mají být proti podobným podmínkám odolné. Síť měřících stanic Dendro Network, které jsou rozmístěné po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů. Jaké jsou vyhlídky na nejbližší dny, uvádí Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
3: Když se díváme na, řekněme, ten blízký výhled do budoucna, což je třeba příštích 10 dní, tak rozhodně ta predikce do budoucna není růžová a predikuje se, že to sucho bude dál se prohlubovat a sílit, což pro ty lesy rozhodně není dobrá zpráva.
1: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, připomínají policisté. Zvíře, které je v autě na volno, totiž může ve stresové situaci snadno způsobit autonehodu. Zabezpečit psa je možné speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji. Pro kočky jsou vhodné přepravky. Na co dbát při výběru vhodného vybavení, připomíná prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
1: Zavazadlový prostor by v tom případě měl být od zbytku auta oddělený mříží, případně v něm má být klec. Při nehodě podle Šinové lidi nemají šanci udržet zvíře na klíně. I menší nehoda tak pro mazlíčka může být fatální. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolině Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. V brněnské zoo se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní. Malí opeřenci tohoto severského druhu se za první měsíc života potýkali s velkými vedry. Chovatelé je v horkých dnech chladili ledem, podobně jako další živočichy. Jak si poradí s podmínkami nadále, popisuje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
5: Očekáváme další vlnu těch veder, takže samozřejmě ošetřovatelé budou k tomu přistupovat tak, jak by k tomu přistupovali standardně, takže spíš jako pečlivější monitoringem, a kdyby sledovali, že jsou ty ptáci třeba apatičtější, tak zase je tam možnost donést jim nějaký led, aby ty ptáci se měli na čem ochlazovat.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme oblačno, místy se mohou objevit přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dounci D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov. Opatrně dojíždějte do kolony na kilometru 125. Sune se to 15 až 20 minut do zúžení na kilometr 128. Pracují tam v levém pruhu silničáři. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury, zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků?
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled vnější.

0: Protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
1: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
0: V 80%.
1: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
0: Ano.
1: Jak se to bydlí?
0: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
1: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
0: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
1: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
0: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
1: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
0: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prosím, no blízko Paříže nebo Říma.
1: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
0: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
0: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
3: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
4: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
3: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
4: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
3: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
4: Přesně tak.
2: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
4: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
3: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
4: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
3: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
4: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
3: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
4: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
3: Takový jejich katastr v obraze.
4: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
3: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
4: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
3: To patřilo Kolovratu.
4: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
3: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
4: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
4: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představu tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
4: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově, a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
5: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
4: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Břeclavi během léta opravují základní a mateřské školy. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Většina českých vícesouborových divadel hodnotí uplynulou sezonu jako úspěšnou. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Břeclav během letních prázdnin investuje zhruba 18 milionů korun do oprav školních budov. V základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavi vznikne přestavbou zborovny nová první třída. V mateřské škole Osvobození v Poštorné opraví střechu a rozšíření zázemí čeká taky mateřinku ve Staré Břeclavi. Letošní největší je oprava školní kuchyně s jídelnou v základní škole na Valtické. Upřesňuje místo starosta Petr Vlasák z Pirátů.
4: Měníme kompletně vybavení a vlastně rozvody toho kuchyňského zařízení a skladu vzduchotechniky a máme náhradního dodavatele stravy pro děti na září a na začátku října bychom chtěli ten provoz slavnostně otevřít a předat paní kuchařkám.
2: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v nich nově více přihlíží k dalším doprovodným jevům a taky dopadům počasí, a to na hospodářství a infrastrukturu, ale i na lidské zdraví. U teplot tak na výstrahu už nestačí překročení stanoveného limitu, vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
5: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
2: Meteorologové teď varují před vznikem a šířením požárů kvůli vyšším teplotám a suchu. Výstraha platí pro většinu Moravy, hlavně její jižní část. Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezonu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
6: Ibsenova divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
7: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
6: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Přístaviště Emila Spirov na Pajedlích začíná znovu sloužit veřejnosti. Informovalo o tom ředitelství vodních cest České republiky. Díky stavbě získalo přístaviště dvojnásobnou délku, nové přístupové schodiště i betonové sedací stupně. Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury a vyžádal si investici ve výši necelých 16 milionů korun bez DPH.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme oblačno, místy se mohou objevit přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se za sjezdem na Velký Beranov tvoří kolona z kilometru 125 až na stý 28. Opravují tam vozovku v levém pruhu, zdržení 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A půl minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Brno, kde začíná nedělní odpolední vysílání. Je 12. července 2026 a na dnešní den připadá také jedno smutné výročí. V tento den v roce 1932 zahynul při leteckém neštěstí u Otrokovic obuvník Tomáš Baťa. My se dnes v odpoledním vysílání do Zlína v reportáži podíváme, a to v souvislosti se čtvrtečním požárem ikonické budovy 34. Nejprve ale uslyšíte podrobnější předpověď počasí, to už zhruba za 8 minut. Připraveny jsou také babské rady, no a podíváme se i na to, jak divácky úspěšnou sezónu za sebou mají brněnská divadla. Příjemný poslech a pokojné sváteční odpoledne vám od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná, která s vámi bude dnes až do 18. hodiny. No a teď už Petr Spálený a také Marta Kubišová.
0: Český rozhlas Brno.
9: Plakalo baby, oplakalo vám.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin, 13 minut teď vítám na telefonu Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak jaké máme momentálně počasí na území Jihomoravského kraje?
2: A tak oblačnost už se začala postupně protrhávat a často na mnoha místech svítí sluníčko. Teploty se nejčastěji pohybují mezi zhruba 22 a 26 stupni Celsia a k tomu na mnoha místech vane mírný vítr s rychlostmi asi do 30 km v hodině, ale objevují se i nárazy, které se blíží zhruba ke 40 km v hodině, takže ten vítr je poměrně svížný.
1: Ale vypadá to, že nás asi čeká takový typický letní podvečer. Večer, nebo bude se nějak dramaticky měnit vývoj počasí?
2: A neměl by se měnit, ta oblačnost bude i během dne spíše nebo během zbytku odpoledne spíše větší. A také se mohou zejména v severní a východní polovině objevit nějaké přeháňky. Večer by ty srážky měly ustávat a s nimi i částečně ubývat oblačnost. Ty maximální teploty by dnes měly být mezi 25 a 28 stupni Celsia, takže ten vítr opravdu bude, teda ten večer bude opravdu letní a s těmi letními teplotami.
1: No a jak to bude vypadat s nocí? Ta asi nebude tropická, předpokládám.
2: A ne, ta naopak bude spíše docela chladná, respektive záleží, jak kde. Ty zítřejší minima by měly být mezi 16 a 13 stupni Celsia, v údolích místy i kolem 11 stupňů. A noc by měla být zpočátku s menší oblačností během nebo polojasno oblačnou během noci, pak bude oblačnost ubývat a nejčastěji potom ráno může být i skoro jasno nebo případné jasno.
1: Teď se hodně mluví o suchu, tak řekněte nám, jestli v pondělí, v úterý, začátkem nového týdne se můžeme těšit i na nějaké srážky nebo se spíš připravit zase na tropické teploty.
2: Připravit se na tropické teploty, ale v úterý už je nějaká pravděpodobnost i na výskyt srážek. Když to vezmu od pondělka, tak to bude zpočátku s menší oblačností během dne. Očekáváme nejčastěji pak polojasno, k večeru oblačnost zase trošku ubyde. Maximální teploty 29 až 32. A potom úterek bude zpočátku opět s malou oblačností, ale během dne pak polojasno nebo oblačno. Později odpoledne a večer se mohou objevit od severu až severozápadu. Lokální přehánky nebo bouřky a později večer by se ta oblačnost měla postupně rozpouštět a srážky by měly odcházet pryč z našeho území. Maximální úterní teploty 29 až 33 stupňů Celsia.
1: Báru, ještě by mě zajímaly teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 12. červenec.
2: Maximum bylo naměřeno v Brně, Žabovřeskách a to hned dvakrát, poprvé v roce 1991 a pak taky v roce 2010. Teploměr ukázal 35 stupňů a jednu desetinu a minimum pochází ze Křtiny na Blanensku a z roku 1939, kdy se teploměr zastavil 1,5 stupně nad nulou.
1: Říká Bára Kučerová z jihomoravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji hezké odpoledne, brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tolik tedy předpověď počasí a my už pokračujeme v odpoledním vysílání svátečním. Bude nám zpívat Michal Hrůza, kapela Krištof a taky Hana Hegerová a Petr Habka. No a podíváme se v reportáži také do slibovaného Zlína.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojkapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Český rozhlas Brno.
1: U požáru budovy 34 ve zlínském baťovském areálu od čtvrtka zasahují stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého zlínského kraje a ke zřícené stavbě se vrací opakovaně. A i když někteří dobrovolní hasiči mají za sebou zásahy třeba u požáru v Českém Švýcarsku, je pro ně zlínské domácí nasazení výjimečné.
2: Nás povolali dneska ráno, tak dnes ráno jsme opět přijeli a vlastně jsme u čerpacího stanoviště, takže už jenom přečerpáváme vodu.
3: Popisuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu na Zlínsku Lukáš Gofroň. Doplňuje ho mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
4: Máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo události a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
3: Hasiči ve Zlíně zasahují čtvrtým dnem a třeba Lukáš Gofroň tu od čtvrtečního dopoledne strávil už desítky hodin. Pro něj šlo o další zkušenost s velkým požárem. S kolegy zasahoval třeba u obřího požáru v Kropini na Kroměřížsku před 15 lety. Byl také u velkého požáru v Českém Švýcarsku nebo u povodní v Jeseníkách. Požár ve Zlíně je pro něj ale jiný.
5: Je to jiné v tom, že vlastně tam na ty požáry většinou člověk nějak sleduje v televizi a už se tak jakby na tu situaci připraví, jenomže tady to vzniklo vlastně ráno, je to tady ve Zlíně, to u nás a bylo to takové, že člověk prostě vypnul do toho a bylo to takové osobnější, dá se říct.
3: Popisuje Gofroň. Ve čtvrtek, kdy požár vypukl, pomáhal hasit ze střechy sousední 44. budovy. Po pár hodinách sledoval, jak se velká část objektu na dvakrát zřítila k zemi.
5: Vlastně člověk si uvědomí, jako, o co všechno vlastně tam jde, jakože to není jenom, jakože člověk hasí, ale musí myslet i na bezpečnost a na všechno, takže jsme se snažili tak nějak, aby se nikomu nic nestalo, aby to dopadlo dobře pro všechny.
3: Zdůrazňuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu světlou stránku zlínského neštěstí, tedy že celý zásah se obešel bez újmy na zdraví. Kdy hasiči zásah dokončí, zatím není jasné. Záleží na dohašení sutin. Štáb má znovu zasednout zítra ráno. Ze Zlína David Javůrek, Český rozhlas.
1: V reportáži jsme se teď podívali do Zlína. Je 14 hodin 30 minut a my se za chvíli také s Jarkou Vykoupilovou podíváme na Babské rady. No a do konce této hodiny také ještě uslyšíte reportáž o tom, jak si vedla v uplynulé sezóně některá divadla.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Jiří Schellinger. No a my už se teď podíváme s Jarkou Vykoupilovou na dnešní babské rady. Ty nesou název peří a Jarka nám poradí, jestli do duchen patří spíš peří z kachny anebo z husy. No a také to, jak vybrat a udržovat péřové polštáře a přikrývky. Tak tedy poslouchejte.
1: Babské rady.
2: Do peřin se s oblibou používá peří a prachové peří, především husí a kachní. Nejkvalitnější variantou je husí peří, které je velmi lehké, výborně hřeje, dobře propouští vzduch a má dlouhou životnost, proto je také nejdražší. Kachní prachové peří je o něco levnější a i to má dobré izolační vlastnosti. Často se používají směsi prachu a drobného peří, například v poměru 90% prach a 10% peří. Čím vyšší je podíl peří s brkem, tím je peřina i polštář těžší a zároveň méně hřejivý. Obecně se o peří dá říct, že přikrývky z něj jsou nadýchané, měkké a podobně jako u vlny vám vydrží spoustu let. Důležité je nechávat je pravidelně vyvětrat. Nejlépe rozloženy na čerstvém vzduchu a sluníčku. Vzpomeňte si na babiččiny peřiny v oknech. Ideální příležitost je udělat to vždy při převlékání povlečení, které je doporučováno každých 14 dní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Z divadel se herci na léto většinou přestěhovali na čím dál populárnější venkovní divadelní scény. Kamenná divadla teď sčítají návštěvnost za uplynulou sezónu. Třeba to brněnské Národní má za sebou vůbec nejúspěšnější období v historii. Jaká byla sezona divadel, v níž se hraje činohra, opera i balet? To zjistíme už za chvíli.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 české společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezony uvedlo také 18 premiér.
2: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
3: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hlediště v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforzy s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvalita vody na Dyji pod novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Diváci hudebního festivalu Znojmo uvidí operu inspirovanou osobností Johanna Gregora Mendla. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
2: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
1: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se účastníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisté proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Vedení Přerova chystá renovaci schodišť u kina Hvězda v Čechově ulici. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové jsou ve špatném technickém stavu. Práce si vyžádají bezmála 600 tisíc korun. Hotové by měly být v závěru srpna.
3: Oprava schodišť je nezbytná nejen z technického hlediska, ale především kvůli bezpečnosti návštěvníků. Chceme v té situaci, kdyby mohlo dojít k úrazu v důsledku zhoršujícího se stavu povrchů.
1: Návštěvníky hudebního festivalu ve Znojmě dnes čeká premiéra opery Mendl Mega King a neb Když hrášek zpívá. Jejím autorem je skladatel Miloš Orson Štědroň a představení připravil tým studentů z brněnské JAMU. Děj se odehrává v současnosti na základní škole. Zakladatel genetiky se v opeře objevuje v podobě školníka Jandla a s žáky zažívá dobrodružství spojená s jeho výzkumy na školní zahradě. Rodinné zaměření opery přibližuje ředitel festivalu Jiří Ludvík.
4: Tato opera už se hrála pro dětské publikum pro školy jako před premiéry. A je to fakt opera, bych řekl, letos pro celou rodinu, ale hlavně pro puberťáky, takže jako tím chceme ukázat dětem, že opera může fungovat úplně perfektně.
1: Představení ve Znojemském městském divadle začne už za necelou hodinu v 16 hodin.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ráno a večer bude slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava vzniká fronta mezi sjezdy 194 na Vídeň a 196 na Bratislavu kvůli zúžení, zdržení kolem 10 minut. A nehoda taky ve Vranovicích na Brněnsku v ulici Lipová. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I po 15. hodině pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Petra Černocká a po ní Hana Zagorová hudebně otevřou tuto hodinu. Poté uslyšíte pravidelnou jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. V reportáži se podíváme za sportem, dnes to bude basketbal. No a po 15:30 se nejprve mrkneme do Mlejna k Julii Kalodové v příhodě další těch příhod ze Mlejna, no a pak společně také s Julií Kalodovou i k dotazům v rubrice Erko. Příjemný poslech a hezké nedělní odpoledne vám i v tuto chvíli přeje od mikrofonu Sandra Silná.
0: Český rozhlas Brno.

0: Na krasomluvu zjemnělá slova se dnes ve víkendové jazykové dílničce zaměří Jiří Trachtulec, obvykle oslovovaný jako Jiřík Trachťa.
1: Lidé často nechtěli slyšet nebo říkat drsnou pravdu a taky začali zjemňovat. Těmto zjemnělým slovům se říká eufemizmy. Řecky eu znamená dobrý a fémy mluvím. Takto zjemňujeme a, což je horší, zlehčujeme či dokonce přikrašlujeme fakta, nebo zakrýváme chyby a společenské nešvary. Říkáme, odešel do věčných lovišť, místo zemřel. Zranění neslučitelná s životem, místo smrtelná zranění. Liberalizace nebo úprava cen, místo zdražení. Uvádění v omyl, místo lhaní. Senior místo starý člověk a korpulentní místo tlustý. Ovšem i když změníme název, realita zůstane stejná. Náplň práce uklizečky zůstane stejná, i když ji nazveme manažerkou hygieny. Popelnice je třeba vyvést, ať již to dělají popeláři či operátoři pevného odpadu. Spíše bychom si měli uvědomit důležitost těchto profesí. Představte si, kdyby se nevyváželo nebo neuklízelo pouhé 2 týdny. Ze zasmušilou tváří vás zdraví Jiřík Trachťa.
0: Jazyková dílnička dozněla a už za necelých 10 minut v našem vysílání uslyšíte trenéra a generálního manažera brněnských basketbalistů. Bude to ale jenom jeden hlas, protože obě funkce nově vykonává jeden člověk. Více za okamžik a teď už Beatles.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Ještě na jaře pracoval Jan Pavlík jako asistent trenéra brněnských basketbalistů. Teď je z něj nejdůležitější muž klubu. Na konci dubna se stal generálním manažerem basketu Brno. O 2 měsíce později pak sám sebe jmenoval novým hlavním trenérem mužského týmu. To ale původně neplánoval. Chtěl, aby pokračoval dosavadní kouč Martin Vaněk.
2: Tam to bylo takový malinko nešťastnější z toho pohledu, že vlastně už bylo docela pozdě, že my jsme chtěli už skládat nový tým, chtěli jsme to dávat dohromady i co se týče toho týmu kolem těch hráčů, takže bylo to malinko nečekaný.
3: Vrací se Jan Pavlík k momentu, kdy jako generální manažer basketu Brno musel řešit situaci poté, co dosavadní kouč Martin Vaněk odmítl nabízené prodloužení smlouvy. I když s tím Pavlík nepočítal, bývalému kolegovi z realizačního týmu to nezazlívá.
2: Protože odvedl pro ten klub strašně moc. Myslím si, že toho měl docela dost, protože samozřejmě jako asi každý z nás trenérů si kladem na sebe hodně velký nároky, když chceme něco dosáhnout a Marty je určitě jeden z těch, co chce vytáhnout z toho týmu nejvíc a ono to hodně těch mentálních sil bere, že jo.
3: Říká Pavlíka popisuje, jak se nakonec stalo, že mužstvo brněnských basketbalistů převzal sám.
2: Když jsme začali přemýšlet o tom, co a jak dál, tak se víceméně nabízely možnosti zevnitř klubu a na druhou stranu, jako když ta příležitost se tady otevřela, tak bych si to chtěl vyzkoušet, jestli oprávněně uvažuju o tom, že i ta trenéřina by byl ten směr, který ještě snad mám před sebou několik sezon, tak který je ten pravý.
3: V rozmezí zhruba 2 měsíců se tak z asistenta trenéra stal hlavní trenér a generální manažer k tomu. Pavlík ale věří, že dvojroli zvládne. Částečně ji vykonával už v minulém ročníku, kdy byla manažerská pozice oficiálně neobsazená.
2: Teď se to jako do jisté míry v podstatě jenom zlegalizovalo, zoficializovalo, jestli to říkám správně, ale říkám hodně věcí, už jsem dělal během té sezóny, protože ty zkušenosti nějaký s tím mám a teď, i když je to sice jakoby možná zvenku vidět, že jestli to budu stíhat a tak dále, tak stíhat to budu, protože už jsem to stíhal loni a několikrát předtím.
3: Hlavním Pavlíkovým úkolem teď je složit kádr pro novou sezónu. Původní záměr byl sázet jen na české hráče, nakonec ale na podkošové pozice basket Brno opět schání cizince. I protože nevyšel plán získat pivota Patrika Audu, bývalý reprezentant se jako brněnský odchovanec po letech v zahraničí vrací do české ligy. Nakonec si ale vybral USK Praha.
2: Dostal od nás nabídku, je možný, že dostal lepší nabídku v Praze, vím, že tam asi důležitý slovo měla jeho přítelkyně, asi určitě chtěli být spolu. Tím, že vlastně přítelkyně funguje v Praze, tak se Patrik rozhodl, nebo i tohle hrálo roli v tom jeho rozhodování, ale já si myslím, že určitě má tady otevřený dveře nadále a ten takovej trošku sen nás, že by jsme se jednou tady potkali s Patrikem, s Davidem Jelínkem třeba, ten si myslím, že furt žije.
3: Věří Jan Pavlík, že třeba za rok se mu podaří přesvědčit zmíněné členy českého týmu na olympijských hrách v roce 2021 ke společnému návratu do Brna. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Sportovní reportáž dozněla. No a jestli vás zajímá, co se zase semlelo ve Mlejně, tak si počkejte 5 minut po 3:30. Zdeněk Junák se s námi podělí o zážitky kolegyně Julie Kalodové, která na Mlejně žije. Tomáš Klus, Věra Martinová a tým teď na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Je 15 hodin 35 minut, no a už nás teď právě v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů, sepsala kolegyně Julie Kalodová.
2: Každý pejskař nebo chovatel kočky určitě zažil chvíli, kdy ráno láká ospalce na procházku. Chce s nimi po ránu zahovořit, ale v pelechu nebo na gauči se nepohne ani chlup. V člověku se v tu chvíli probudí soucit a lituje tu svou psí a kočičí drobotinu. Tobě se nechce z pelíšku, viď? Já se ti nedivím, mě taky ne. No tak tady máš dobrotu a pohlazení a honem ještě do tepla a dotáhnout břicho. Tak tu raní ospalost chápe většina lidí. Ale já vám povím, proč po ránu nechtějí vstávat dvě kočičí a dvě psí osobnosti u nás doma. Veličenstva jsou totiž unavená. Ospalá a vyčerpaná jako pubertáci po večírku. Jakmile se u nás doma všichni lidé, no zkrátka ti, kteří jsou tu od toho, aby udržovali misky plné a drbali psí nebo kočičí aristokracii za ušima, odeberou do peřin, náš dům ožije. Zvířectvo si z kuchyně udělá noční bar, ze sedačky trampolínu a ze schodů tréninkové hřiště. Ne, že ráno nechtějí kvůli únorovému mrazu. Mají kocovinu, protože v jednu ráno olizují lahve od piva. A jaký u toho nadělají randál? Ono srkat malým kočičím jazykem zbytky kávy z úzkého hrdla odloženého hrníčku, to dá práci a snažení. A když nestačí jazyk, do hlubokého šálku se namáčí přední ťapka, nebo i zadní. Když je dost kofeinu, jde se to zapít zatuchlou vodou z vázy i s rozbrindáním po psacím stole. Na to psi hledí, ale zapojit se nemohou. Tak aspoň kočku honí po nábytku, schodí květináč a rozťápou hlínu po koberci. Potom leškovně ohlodají pět mrkví, zakutálí kořeny pod linku a potom je zase dobývají ven. V přestávkách musí osobně vyskočit na parapet a bláznivě štěkat do noci. Olížou všechna okna, sežerou dva muškáty a vytrhnou tři listy sonetů z odložené knihy. Důvod není třeba hledat. A kdybyste viděli, jakou mají vzájemnou symbiózu. Kočka se vyhoupne do okna s mrtvolou hraboše v tlamě. Všichni se semknou a společně vymyslí hru na pohazování si bezvládnou myší za gaučem. Je vám jasné, že při noční rotice se nehádají, nervou ani nevrčí. Ve tři ráno někteří zvracejí muškát, jiní zase chlupy z myší. Jakmile začne svítat, psi žíznivě vychlemtají zbytek vody v misce a třísknou sebou do pelechů. Kočky elegantně složí přední tlapky pod sebe a usnou jako něžné princezny. V 6 ráno je klid a mír. A já marně pátrám, kam zmizela všechna mrkev a kde jsou stránky z rozečteného románu. Tož tak.
1: To byla další příhoda ze Mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. A za další vyrazíme opět za týden touto dobou. No a Julii Kalodovou přímo uslyšíte také za chvíli, a to v rubrice Erko s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Zajímá vás, co se děje v Českém rozhlasu Brno a jaké novinky chystáme? Všechno důležité vám nyní poví vedoucí programu Julie Kalodová.
2: Nový hlas v Českém rozhlase Brno, připomenutí kontaktů na moderátory a moderátorky a čekání na fotografii z pouti do Vranova. Je tu rubrika Erko se vším, co se děje kolem vysílání naší stanice. Už v úterý v podvečer po 17. hodině si můžete poslechnout nový komentář k aktuálnímu dění od publicisty, básníka a novináře Karla Škrabala. Jeho první úterní glosa bude sportovní a vy si ji můžete poslechnout pod názvem Velký fotbal se vrací do Brna. Těšíme se na vaše reakce, které můžete na jakékoliv téma posílat na adresu brno@rozhlas.cz. Sem také přišla žádost o kontakt na moderátora Karla Hegnera. Rozhlasáci mají pracovní e-mailovou adresu vždy v podobě jméno.příjmení@rozhlas.cz. Takže vy tímto způsobem můžete napsat komukoliv z kolegů, kteří jsou uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Brno a nebo je znáte z vysílání. Já jsem také slíbila informaci ke skupinové fotografii, která vznikla při pouti do Vranova u Brna v květnu letošního roku. Ten společný snímek od fotografa Romana France by měl být k vyzvednutí na vrátnici u nás v Beethovenově ulici od 15. července, ale než se sem osobně vydáte, raději nejprve napište. Připomenu, že adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás a vaše dotazy plní i naši rubriku Erko. A já se s ní budu těšit zase za týden ve stejném čase. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Je 15 hodin 49 minut. Zprávy v 16 hodin chystá David Hasman a po 16. hodině bude tento čas patřit tak jako obvykle humoru. Patrik Rozehnal vás pozve k dalšímu dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích Hvězdné návraty. Tentokrát bude pořad věnován Jaroslavě Obermajerové. Málem se stala baletkou, ale nakonec zvítězila činohra. Jak vzpomíná na své začátky i události nedávné a co vtipného natočila, se dozvíte v dnešních Hvězdných návratech. Poslouchejte a bavte se po 16. hodině a my se opět společně můžeme slyšet po hodině 17.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jižní Moravu trápí kriticky nízké hladiny některých řek. Roste podíl klimatizovaných vozů v MHD, uvedlo Sdružení dopravních podniků. Lidé můžou už po 11. zavítat na Mendel Festival v Brně. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a vysoké teploty dále snižují průtoky řek na jižní Moravě. Nejvíce jsou zasažené hlavně menší toky, které nemohou být regulované vodou z vodních nádrží, například Žiletavka nebo Jevišovka. Ta je před ní ústím do nádrže Jevišovice téměř zcela vyschlá, upozorňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Situace je lepší tam, kde jsou vybudovány nádrže, ale špatné jsou ty přítoky do nádrží. Do Vranovské přehrady přitéká kolem 10% toho, co by tam tuto dobu mělo obvykle téct. Je to vlastně jeden z nejsušších roků, hůř bylo už jenom v roce 2017. To bylo ještě extrémnější sucho.
0: Povodí Moravy v příštích týdnech žádné zlepšení situace neočekává. Klimatizovaných vozidel v české městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo. Nejčastěji mají podle Sdružení dopravních podniků klimatizaci autobusy, a to 3 z 5. Nejméně často kvůli vysoké pořizovací ceně tramvaje. Klimatizací jich má jen 1/5, říká mluvčí Sdružení Linda Hajlichová.
3: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil 20,7% na 49%. Důvodem je především rychlá obnova v této části vozového parku, protože klimatizace se v posledních letech stává standardní součástí všech nově pořizovaných vozidel.
0: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel podle ní dopravní podniky investují výjimečně. Od zítřka stěží přístup do areálu nemocnice v Uherském Hradišti rekonstrukce hlavního vjezdu. Dočasně tak bude změněna organizace dopravy. Hlavní vchod pro pěší do nemocnice zůstane zachovaný. Stavební práce jsou plánovány do konce letních prázdnin.
4: Průjezd nemocnicí bude pro návštěvníky jednosměrný. Vjezd povede přes kruhový objezd a výjezd pak nákladní branou. Vše bude vyznačeno dopravními ukazateli. Po dobu rekonstrukce budou vjezd i výjezd otevřeny nepřetržitě a bez výběru parkovného. Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Až do 19. července můžou lidé zažít atmosféru Mendel Festivalu v univerzitním kampusu v brněnských Bohunicích. Multižánrový týden vědy a hudby připomíná zábavnou formou odkaz objevitele základních principů dědičnosti. Organizátoři připravili populárně vědecké přednášky, komentované prohlídky prostor laboratoří Masarykovy univerzity nebo open air koncerty. Ve spolupráci se ZOO Brno vytvořili aktivity pro rodiny s dětmi, jako třeba vědomostní kvíz, popisuje ředitelka festivalu Eliška Petra Janošová.
5: V současné době máme i výstavu na Mendlově náměstí, která je vlastně o cestě trusu, a ti, co si tu výstavu projdou, tak to mají určitou výhodu v rámci toho kvízu, který tam bude probíhat, a můžou soutěžit o zajímavé ceny.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně kolony. Směrem na Ostravu kratší mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu před omezením do 10 minut. A směrem na Prahu od exitu 201 Slatina 10 minut na stý 98. kilometr, kde blokuje pravý pruh porouchaná dodávka. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
7: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
6: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
6: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
6: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
6: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
6: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
6: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
6: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně myslím, na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když jsi fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: Čeji, no.
4: A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak mám bude tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Ne, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se, jo. A drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý meger, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, natož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se, nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak, no je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská nebo jde na jeviště s čepicí nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?

0: jménem, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
1: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
2: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obrmajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
5: Na?
6: Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
2: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
8: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
9: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
8: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
9: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
2: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
10: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle a to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: To je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979. A bylo tu doporučení na lázně. Tych dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny. A oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No, jako dneska mnoho věcí, jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo, ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinala, on prej tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bánem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
4: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježišmarja, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky... Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít? Co jsem mohla dělat? Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
8: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
8: Protože jsi na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
8: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
8: Ty seš ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
8: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser. To nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím. Jeslím. Jsi můj římský. Jsi můj Korsakov soudruh. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé. Která dobro plodí a...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď být.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, to asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je, a to no a na vsi, že jo, tak, a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až mi tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijdete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lesy brněnské Mendlovy univerzity trpí suchem. Škola jejich stav umí monitorovat na dálku. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Mláďata sovice sněžní v zoo Brno chladili chovatelé v horkých dnech ledem. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. V tomto období trpí i stromy, které přitom mají být proti podobným podmínkám odolné. Síť měřících stanic Dendro Network, které jsou rozmístěné po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů. Jaké jsou vyhlídky na nejbližší dny, uvádí Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
2: Když se díváme na, řekněme, ten blízký výhled do budoucna, což je třeba příštích 10 dní, tak rozhodně ta predikce do budoucna není růžová a predikuje se, že to sucho bude dál se prohlubovat a sílit, což pro ty lesy rozhodně není dobrá zpráva.
1: Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se potom můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné, pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
3: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
1: Křižanov v létě zútulní rybník Škrejblík a vycházkovou lokalitu na Pyramidách. Vylepšení vybírali lidé v takzvaném participativním rozpočtu. Městys nakonec podpoří oba návrhy.
4: Kolem rybníka Škrejblíku nedaleko hřbitova Křižanov rozmístí 3 lavičky a odpadkové koše. Díky tomu by si tam lidé mohli odpočinout a relaxovat. V lokalitě na Pyramidách městys také počítá s lavičkami. Na novém odpočívadle se objeví i balanční šlapky, houpačka a naučná tabule pro děti. Vede tudy nespevněná cesta, kterou využívají chodci i cyklisté k výletům. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: V brněnské zoo se vylihla dvě mláďata sovice sněžní. Malí opeřenci tohoto severského druhu se za první měsíc života potýkali s velkými vedry. Chovatelé je v horkých dnech chladili ledem, podobně jako další živočichy. Jak si poradí s podmínkami nadále, popisuje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
5: Očekáváme další vlnu těch veder, takže samozřejmě ošetřovatelé budou k tomu přistupovat tak, jak by k tomu přistupovali standardně, takže spíš jako pečlivější monitoringem, a kdyby jsme sledovali, že jsou ty ptáci třeba apatičtější, tak zase je tam možnost donést jim nějaký led, aby ty ptáci se měli na čem ochlazovat.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na onci D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov popojíždí kolona z kilometru 125 k opravám vozovky na stý 28. kilometr. Zdržení 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pravidelně každou neděli po 17. hodině vám nabízíme ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Už za chvíli se vydáme za církví československou husitskou do Blanska, za želvami do Přibic, upozorníme na prevenci požárů při grilování a připomeneme, co nepatří do příručního zavazadla, které máme u sebe v kabině letadla. Dobrý poslech Českého rozhlasu Brno vám přeje Sandra Silná.

0: Církev československá husitská se v Blansku stará o dřevěný kostelík a žije pestrým životem. Spolkovou činnost tam zajišťuje i rada starších. Co všechno tam lze zažít, zjišťovala Jarka Vykoupilová, která se tam vypravila při příležitosti dne upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července.
1: Tak, Martin Kopecký otvírá dveře fary. Tady vzniká nějaké společenství, kolik nás tady na té zahradě je? No, dost.
2: No, někdy 120.
1: Tak dostávám sáčky s čajem a jeden je prázdninový.
3: Je na šťastnou cestu. Obsahuje izop a rozmarín a to jsem našla, že jsou biblické bylinky jako ochrana pro cestovatele, tak aby se nám všichni z prázdninových cest vrátili.
1: Říká Kateřina Girlston. Jedna věc je tedy to společenství náboženské, ale pak si říkám, že tady opravdu funguje jakýsi spolkový život a vzájemnost a je důležitá i pro fungování farnosti.
4: Určitě, protože samozřejmě základem je Boží slovo a bohoslužby, ale i všechny zahradní slavnosti nebo třeba takovéhle čajovny a gratulace vlastně našim bratřím a sestrám oslavy narozenin, to probíhá v podstatě každou neděli.
1: A právě zvoní ve věži.
4: Právě zvoní tři zvony, Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus.
1: Jak často zvoní?
4: Ráno to zvoní jenom jeden zvon, to zvoní Cyril, v poledne zvoní Metoděj a večer zvoní všechny tři. A v neděli v poledne zvoní také všechny tři. Před a po bohoslužbách.
1: Ladí jim to.
4: Bohu díky.
1: Patrik Hanáček je předseda rady starších. Co je náplní práce takové rady?
5: Starost o ten background, jak se říká teďka, jako to zázemí vlastně tady, aby to mohlo fungovat, aby probíhala údržba kostela. Staráme se o nemovitou kulturní památku, významnou tady v okolí, takže to určitě taky obnáší spoustu starostí o ten vnější plášť budovy, nátěry pravidelné a tak dále. Tady tu zahradu.
1: Je tady krásně, ten výhled na kostelík je nádherný. Jak často se scházíte a kolik členů taková rada má?
5: Tak scházíme se jednou měsíčně, teď máme momentálně 10 členů.
1: Co vám to osobně do života přináší?
5: Potěšení a smysl vlastně, smysl do života. Je to duchovní rodina, jo? Takže při těch slavnostech tak nějak stmelujeme to naše společenství.
1: Je teď aktuální svátek Jana Husa, ten slavíte jak speciálně?
4: Svátek mistra Jana Husa slavíme každý rok stále stejně venkovní bohoslužbou, kde je to v podstatě více jak stoletá tradice tady ve vesnici, která je kousek od Blanska, vesnice Rudice. Tam máme na začátku obce takovou národní boží muku. V těch čtyřech okýnkách jsou zobrazeni věrozvěstové Cyril Metoděj, mistr Jan Hus, kníže Václav a Jan Amos Komenský. A u té boží muky je venkovní bohoslužba. Varhany tam přemístíme a je tam oheň na závěr, kdy zpíváme naši hymnu k poctě mistra Jana Husa.
1: A tahle ta slavnost se koná večer.
4: Ta se koná vždy 6. července v 19 hodin večer v Rudici.
0: Laskavým průvodcem byl Jarce Vykoupilové farář Martin Kopecký. Za připomenutí také stojí to, že pokud si chcete prohlédnout blanenský starodávný kostelík a vyšlapat si schody ke třem zvonům, stačí se na stránkách farnosti objednat u průvodce. Nebo si reportáž můžete poslechnout stejně jako všechny ostatní, které dnes uslyšíte, ještě jednou na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koj kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Stále posloucháte náš pravidelný nedělní pořad, který nabízí ohlédnutí za některými reportážemi právě končícího týdne. A míříme na jih. Exotická zahrada v Přibicích na Pohořelicku je plná rostlin, kterým se kvůli oteplování u nás začíná dařit. K tomu přidejte okrasné jezírko i chovnou stanici želv. Právě do ní, do stínu palem, zamířila s mikrofonem kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: V zázemí exotické zahrady v Přibicích se skrývá chovatelská stanice, kde spokojeně pobíhají želvy.
2: Takže jsme si vybrali želvu ostruhatou sulkátu, která je velmi nenáročná, je to krásný zvíře a hlavně je to jedna z největších, asi druhá největší želva, která se dá chovat u nás.
1: Želvy mají u vás jména?
2: Ano, každou máme pojmenovanou. My máme vlastně dohromady 14 dospělých želv.
1: Říká Jiří Michna.
2: S tím, že každá z těch samic zhruba třikrát ročně snáší po 30 vejcech a tam je zhruba nějakých 90% úspěch toho vylíhnutí té malé želvičky.
1: Tak jedna želva leží pod námi a když bych si ji chtěla pohladit, mám pocit, že přes krunýř necítí nic. Jak to je?
2: Želvy cítí, ba naopak určitě hodně, hlavně teda ve spárách celého toho krunýře, takže ty spáry má všechny citlivé, jinak pak se může hladit přes přední nohy po hlavě, když to má ráda.
1: A rozdíl samička, samec, jak je to poznat?
2: Tak samec má propadlé bříško ze spoda. On vlastně, když naskakuje na tu želvu, na tu samici, tak on se na ní musí udržet. Takže on má vlastně propadlé bříško, kdežto samice má břicho rovné.
1: A vydává někdy želva nějaký zvuk?
2: Právě při samotném aktu jsou hlasité.
1: U želvy mám vždycky pocit, že vypadá staře už jako malá. Kolik let má tady ten krasavec, váš největší samec?
2: Tak zrovna tady ten Gandia má 40 let a dožívají se v zajetí 160 let.
1: Jejda, teď vidím úplně naopak malé želvičky, ta má do dlaně se vejde, ta má kolik?
2: Rok a půl a je to vlastně potomek od našeho samce Martina a samičky Veruny.
1: Takže rok a půl letá želva je do dlaně.
2: Ano, a když se narodí, tak má asi 30 gramů s tím, že velikostně je zhruba jak 20 koruna, když se vylíhne z vajíčka.
1: 20 korun, to je neuvěřitelné zvíře. A co její inteligence? Možná o ní někdo pochybuje, jak to je?
2: Já bych řekl, že určitě jsou celkem hodně inteligentní, už jenom v tom, že my třeba máme všechny želvy pojmenované a když voláme například na samce Martina, tak Martin určitě vždycky otáčí hlavu a kouká se po nás a zkrátka za náma přijde.
1: V těch kulisách těch palem a těch rostlin, které tady máte, to vypadá skutečně, že jsme se ocitli v nějaké úplně jiné zemi než na jižní Moravě. A co vás na tom nejvíc baví?
2: Za mě asi to, že je za náma vidět kus práce, která jenom tak někde není vidět. Jo? Je to prostě věc, řekl bych, že jsme hodně originální a to se mně na tom líbí, že si děláme něco prostě sami za sebe a je všechno krásně vidět. A pak hlavně ti spokojení zákazníci, že jo? Protože každý, kdo přijde, tak se nestačí divit, co všechno je tady vidět.
0: A vy, milí posluchači, to všechno můžete na vlastní oči vidět, anebo si o tom poslechnout více v našem vysílání. Z exotické zahrady v Přibicích bude totiž kolegyně Jarka Vykoupilová v pondělí 13. července, tedy zítra, vysílat speciál dobrých rad. A ještě jednu možnost tady máme. Pokud na místo dorazíte mezi pondělní 10. a 12. hodinou, budete mít jedinečnou možnost obdivovat i 40-letého želvího samce Martina nebo krmit kojkapry v jezírku. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o pěstování exotických rostlin a třeba i přivoní

0: Mezi zajímavé a užitečné reportáže, které si v neděli mezi 17. a 18. hodinou připomínáme, patří cyklus Modré majáky. Ty vysíláme v premiéře každou středu před 9. ráno a tentokrát se kolega Zdeněk Truhlář zaměřil na nebezpečí vzniku požáru při grilování. Jaké zásady bychom měli znát a jak se připravit na případné zahoření grilu nebo jeho okolí, to zjišťoval u dobrovolných hasičů v Bílovicích nad Svitavou.
1: Grilovací sezóna je v plném proudu. Máme léto, všichni známe grilování na chatě, na balkónech, u rodinných domů, ale pozor, od grilu může vzniknout nebezpečný požár.
2: Říká velitel jednotky dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala. Nejčastěji lidé grilují na grilech na tuhá paliva anebo na grilech plynových. Na co bychom měli myslet ještě než vůbec začneme grilovat?
1: Tak zajisté je potřeba grill mít umístěn na bezpečném místě, nemít ho blízko fasády, blízko hořlavých materiálů, jako máme třeba u baráku složené dřevo nebo jiné materiály. Každopádně grill musíme celou dobu grilování mít pod dohledem, aby nedošlo k nějakému nebezpečnému zahoření.
2: Lidé také občas grill nechají dohořet a odejdou, to asi nedoporučujete.
1: No určitě ne. Nejlépe, když ho grillujeme, nechat grill úplně vystydnout. Pokud je to na tuhá paliva, musíme dávat obzvláště pozor ve větrných dnech, aby nám větr nerozfoukal uhlíky, protože by nám to mohlo padnout do nějaké suché trávy nebo do nějakého materiálu a potom by vznikl ten nebezpečný požár.
2: Žhavé uhlíky nám ale mohou odlétávat i během grilování. Co byste doporučil jako prevenci?
1: Mít u sebe nějaký keblík s vodou, popřípadě zahradní hadici a i hned na tu danou situaci reagovat tím, že bychom to hnedka zhasili.
2: Populární jsou také plynové grily, i tam hrozí nějaké nebezpečí vzniku požáru.
1: Nejčastější příčinou požáru u plynových grilů bývá hořící omastek, který nám nakape do grilu. Zachováme klidnou hlavu, gril zavřeme. Je potřeba uzavřít přívod plynu a necháme kontrolovaně dohořet. Může nám nastat situace, kdy chytne přívodní hadice od propanbutanové lahve. Zde doporučuji vzít nějakou mokrou hadru, bombu přikrýt, zebereme tím přívod vzduchu a potom propanbutanovou lahve uzavřeme.
2: Můžeme k hašení požáru grilů použít třeba i hasící přístroj?
1: Záleží, jaký máme zase typ grilu. Pokud jde o grill na tuhá paliva, ta efektivita přijde v ní več, protože ten tlak vlastně by nám ty uhlíky mohl rozházet všude po okolí a mohl by vzniknout větší požár. Je lepší použít zahradní hadici nebo kýbl s vodou. Pokud se jedná o grily plynové, zde přenosný hasicí přístroj lze použít, ale nejjednodušší způsob je prostě zase mokrý hadr a plameny udusit vlastně mokrým hadrem.
0: Radí velitel jednotky dobrovolných hasičů

u Bílovice nad Svitavou Jan Kala. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete znovu poslechnout, kdykoliv budete chtít, a to na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz.

snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Pokud se teprve chystáte na dovolenou a třeba poprvé také poletíte letadlem, je dobré si ještě doma projít seznam věcí, které nesmíte, anebo naopak musíte mít v příručním zavazadle. Může se totiž stát, že nepovolené věci vám při kontrole na letišti nepustí dál. O jaké předměty se jedná, zjišťoval přímo na brněnském letišti opět kolega Zdeněk Truhlář.
1: Žádáme cestující, aby si procházeli bezpečnostní kontrolou do letové haly.
2: V prostorách bezpečnostní kontroly cestujících se setkávám s vedoucím přepravního provozu Radkem Langem. Připomeňme, co cestující čeká, když procházejí tou bezpečnostní kontrolou.
3: My si nejdříve zkontrolujeme, zda cestující, kteří vstupují do tohoto prostoru bezpečnostní kontroly, mají platnou palubní vstupenku a následně přichází před tu bezpečnostní kontrolu, kde ten bezpečnostní pracovník mu dá jasné instrukce k tomu, aby odložil zavazadlo do tady té bedínky, která tady je, aby sundal ze sebe, řekněme, svrchní část oděvu, což teda teď v létě úplně až tak není, ale takové ty šály, čepice a podobně. A to zavazadlo potom prochází rentgenovou kontrolou a samotný ten cestující potom prochází tím detekčním zařízením, tím rámem.
4: Dobrý den, pane, zavazadle máte zakázaný předmět, zkontrolujeme. Aha. Ten nožík, co tam máte, no bohužel je to na 6 cm, nesmí to na palubu.
2: Nožík tedy neprošel bezpečnostní kontrolou. Co vše nepatří do příručního zavazadla, do letadla, do kabiny?
3: Nožík je jeden, řekněme, z typických příkladů toho nebezpečného předmětu nebo nástroje, který do příručního zavazadla nepatří, protože jsou to všechny možné zbraně nebo něco, co by mohlo být použito jako zbraň, i klidně skládací nožík. Jakmile má tu čepel od toho bodu otáčení delší než 6 cm a má pojistku, takže klidně i menší čepel s pojistkou, tohle nemůže zůstat na palubě letadla, takže je to vyřazeno z přepravy, ale můžou to být například, dost často se stává multifunkční nářadí, takové to, co máte při ruce, v batohu, v autě, jakmile jsou tam všechny tady ty šroubováky a podobně, to se všechno musí vyloučit z přepravy. Další věci jsou pochopitelně zbraně, které opravdu vypadají jako zbraně a přitom to může být i imitace. Dokonce i když je to dětská hračka, stříkací pistole, pořád to má tvar nějaké zbraně. Znamená, tohle všechno se musí z přepravy vyloučit.
2: Všiml jsem si, že dost často také cestující neprojdou s kapalinami.
3: Ano, tady u nás pořád platí to pravidlo, že tekutiny v příručním zavazadle mohou být maximálně balení nepřevyšujícím 100 ml, bez závislosti na tom, kolik té kapaliny v tom balení je. To znamená, balení do 100 ml a všechna ta balení se musí vejít do litrového, opakovaně uzavíratelného průhledného sáčku.
2: To též platí i u kosmetiky nebo léků?
3: Ano, jsou to všechny tekutiny, aerosoly a gely. Výjimkou jsou tekutiny, které třeba potřebujete pro dítě jako stravu, to můžeme ještě ve speciálním detekčním přístroji zkontrolovat, jestli je to v pořádku, a samozřejmě léky.
2: Co se týče elektroniky, každý má u sebe telefon, ale řada cestujících třeba také powerbanku, tam jsou také specifická pravidla.
3: Pro powerbanky platí zásadní pravidlo, musí být s vámi na palubě, to znamená v příručním zavazadle. Její kapacita nesmí převyšovat 160 Wh a v průběhu letu je zakázáno nabíjet z té powerbanky to zařízení, telefon nebo laptop. I ostatní zařízení, která obsahují jakoukoliv baterii, tak je potřeba mít sebou v příručním zavazadle, ať už se to týká mobilního telefonu, laptopu, i elektronická cigareta do toho spadá.
0: Pokud si stále nejste jistí, jaké předměty do letadla nepatří, informace vám podá letecká společnost, u které jste zakoupili letenky. Na brněnském letišti vám mohou ještě před vstupem do kontrolního sektoru pomoci informační panely s piktogramy v letištní hale, kde si i těsně před odletem můžete své zavazadlo zkontrolovat. Dnešní ohlédnutí za zajímavými příspěvky uplynulého týdne končí, ale než se rozloučím, ještě připomenu, že všechny reportáže, které jste slyšeli, si můžete poslechnout znova i na našem webu brno.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný nedělní podvečer i zbytek dnešního dne vám pro tuto chvíli od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 české společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík. Situace je podle vodohospodářů vážná. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. V Mikulově začíná 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý podvečer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
5: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit. Popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srát.
5: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
7: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
5: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisté proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Novou knihovnou budou mít bory na Žďársku. Dělníci dokončili budovu, kde najde zázemí i dětská skupina. Práce vyšly na 44 milionů korun. Budova už má i po kolaudaci. Otevření je v plánu na srpen.
8: Přes skrytou terasu děti vyjdou na rozlehlou zahradu, která je navržená jako přírodní prostor, kde budou moct trávit čas venku mezi vysázenými stromy i trvalkovými záhony s drobným ovocem. Na závlahu zahrady poslouží dešťová voda z akumulačních nádrží. Energii dětské skupině s knihovnou dodá fotovoltaická elektrárna. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Na zámek v Mikulově přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní koncert hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla potom začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je princip logické úspornosti, takzvaná Okamurova břitva. Okamova břitva popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
9: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympózia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 32 stupňů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici 1 z Prahy na Brno vás zdrží kolona z kilometru 127 na 5 až 10 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Boršičanku Antonína Koníčka a lidovou polku Teče vodička. Já věřím, že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Bořek, na Slovensku slaví jmeniny Nina. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě vám připomenu telefon 726 46 52 00. Budu se na vás velice těšit a teď už v této chvíli další písnička Když se v létě stmívá, Pavel Svoboda, Václav Babula a Lácaranka.

vážení a milí, když se v létě stmívá, Valčík odesněl, Pavel Svoboda, Václav Babula. No a pojďme tady na přání, která tady mám. Dobrý den, za rodinu bych si přála zahrát mému tátovi k 70. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky od manželky Marušky. Děkujeme moc a přejeme hezký zbytek dne všem posluchačům. Rodina Závodníková, Vlaďka, Radek, Wendy, Simča a manželka Maruška. Tak předali jsme a hrajeme dál. Dubáková polka. Vlčnovianka nám zahraje a tuto polku pánové Švajda a bude zpívat Pavel Pavelech a Majka Švajdová.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, a máme tady telefonát paní Holáňová z Bojkovic. Vítám vás.
2: Dobrý večer, paní Navrátilová. Já bych prosila o vzpomínku na manžela, pana Vladimíra Holáně, který by se dnes dožil 75 let. Bohužel už je 8 let mrtvý. A ještě na rodiče, tatínka pana Jaroslava Navrátila ze Bzové, ten by měl letos 100, a maminka paní Božena, ta by měla 105.
1: Dobře.
2: Takže jim tam nahoru posílám pozdrav.
1: Dobře.
2: A moc vám děkuji.
1: Ano, paní Holáňová, přeji vám přívětivý večer, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Vám taky děkuji, naschledanou.
1: Tak přátelé, pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak zdravíme vás do studia a zítra má svátek maminka Markéta Rokosová z Divok. Tak jí prosím zahrajte nějakou pěknou písničku a přeje vše jen to nejlepší syn Pepa. Takže to bylo jedno přání a my připojíme k tomu písničku. Před naším, za naším Luboš Holý a cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Чома очкать яме, добия сел.
1: Так, přátelé, písnička nám dosněla a pojďme na další přání, které tady mám. Prosíme o písničku pro paní Anu Mošťkovou z Kunovic, která 14. července oslaví úctyhodné 95. narozeniny. 26. července slaví také svátek. Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho spokojených chvil v kruhu svých nejbližších přejí Oharkovi. Tak předali jsme a doufám, že potěší i písnička Michal Čmarada, Ivan Karas, svatební polka a Legruti.

polka dozněla a máme tady další přání. Dobrý večer. V těchto dnech se dožil 80 roků kamarád a muzikant pan Jiří Sládek z Luhačovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Marie, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A už písnička Miroslav Irša, Zatmělo se a Moravěnka.

tady další přání. Prosíme o písničku pro paní Anu Mošťkovou z Kunovic, která 14. července oslaví 95 roků a 26. července oslaví také svůj svátek. Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho spokojených chvil v kruhu svých nejbližších přejí Oharkovi. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme, a která to bude písnička? Lidová, Čerešničky a Mistříňanka.

Vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro dnešního oslavence pana Marka Gagu z Hornej Súče. Dnes oslavuje gulaté narozeniny 20 roků. No, to je nádhera. Vela zdraví a šťastí a lásky božího požehnání, úspěchů do dalších roků studia a vela veselých chvíl a zážitků s Heligónkou. Praně posílají sestry Angelika, Mirka a Ela, brat Filip s manželkou Máriou a tato Miro. Tak a já posílám další písničku, kterou tady mám. Takou jsem si frajírenku, slovácká lidová Joška Černý a brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

Krásná písnička nám dozněla. Já ji mám moc ráda, přiznám se. Bez mučení, jak se říká, ano. Tak pojďme tady na e-mailovou poštu. Vážené rádio, rádi bychom touto cestou blahopřáli naší mamince, babičce a prababičce, paní Aně Kubešové Rozené Gregorové z Rosic u Brna. 25. července oslaví krásných 90 roků a 26. července oslaví svůj svátek. Milá babičko Aničko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které velmi potřebuješ, štěstí a lásku do dalších let. Syn Zdeněk s manželkou Ivanou, celá rodina Prachařova a pravnoučci Vendula a Pavlík. A přejeme vám hodně zdraví, prosluněné prázdniny a stále mnoho nadšených posluchačů. Zdraví paní Iva Prachařová. A my velice děkujeme a hrajeme písničku. Jaroslav Zbořil, Chlapci od Pálavy, Josef Uher, Jožulka Uher otextoval a Palavanka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak přátelé, a pojďme. Já tady mám jedno poděkování za odvysílání písně Štěstí na rozcestí Josefem Zímou. V závěru dnešní polední relace blahopřání s písničkou. A dále píše pan doktor Jan Boleslav, že v jednom telefonickém rozhovoru s ním jsem mu řekl, že právě on byl symbolem a synonymem pro slovo štěstí pro tisíce nadšených diváků televize i posluchačů rozhlasu. Zároveň jsem dodal, že by Fortuna, bohyně štěstí, měla mít přikázaný směr k němu za všechno, co za svůj požehnaně dlouhý život dokázal zaspívat a předvést na nesčetných pódiích. Příznačná byla rovněž jeho skromnost a laskavost. Na otázku, čeho si nejvíce vážil, odpověděl, že toho, když mu jedna stařenka dala jediný karafiát jako výraz obdivu a vděčnosti. Pozdrav posílá věrný posluchač pan doktor Jan Boleslav a my děkujeme a posíláme písničku. O našej lásce František Uher nám zaspívá, Břetislav Osička a da doprovodu kumpánových muzikantů.

0: přátelé, a já jsem si napřímo vzala telefon. Halo, halo, tady pořad Blahopřání s písničkou. Kdo se prosím k nám dovolal?
1: Posluchačka z Brna.
0: Ano, vítejte.
1: Paní Navrátilová.
0: Ano.
1: Já bych vás poprosila o jednu vzpomínku.
0: Ano, určitě.
1: Dneska by měl manžel Jindřich Pazdera z Křižanova.
0: Ano.
1: 87 roku. Mm-hmm. Ve středu bude Jindřicha, tak bude mít svátek. Ale vzhledem k tomu, že už 22 roku odpočívá v hrobě, tak bych poděkovala za písničku, kterou mu pošleme tam na tu druhou cestu života.
0: Dobře.
1: Děkuju pěkně, já jsem jeho manželka.
0: Ano, moc nás těší a ať se vám daří. Pěkný večer.
1: Ano, děkuju vám taky, děkuju pěkně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a půjdeme teda na písničku, ale ještě před písničkou. Já mám tady přání, takže já bych ho ráda předala. A je to prosím dobrý den. Touto cestou prosím o písničku pro našeho taťku, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví, přichází popřát manželka Marie, dcera Katka, a děkuji a krásný zbytek večera přeje Katka. Ale nemám tady jméno tatínka a tento e-mail poslala Katka Ilešová. Tak snad jste se poznali. Dobře, děkujeme a hrajeme písničku Náš Janošek Lidová, Polka a Moravanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak přátelé, máme tady ještě e-mailovou poštu, poslední. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát písničku pro moji babičku Danku a dědečka Milana na Záhorí do Kbelů od jejich vnučky Kláry pro hezký víkend a že je máma moc ráda. Pozdravuji a moc děkuji, Klára Vaňková. No a ještě jedno přání tady máme. Tak prosíme o pěknou písničku pro manžele Pošvecovi z Lipové u Slavičína a prosíme tuto písničku pro radost a ať se daří a posílají kamarádi z vojny Jára Čech, Pavel Vacek a fanouš Eigner. Tak, děkujeme. No a které, že to budou písničky? Budou to jihočeské písničky. Zahrají nám Jižani a Mistříňanka.

Tak vážení a milí, dozněla taková směs jihočeských písniček. Já doufám, že jste si zaspívali. Bylo tam hodně známých písniček, vidíte. No ale náš čas se, vážení a milí, naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. A vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v polední a podvečerním čase. No, budu se na vás těšit já, protože moji kolegové Karel a paní Ostra jaksi nastoupili na dovolenou, takže doufám, že se spokojíte s mojí maličkostí. No a budeme se loučit orchestrální skladbou Miloslava Kolstrunka mladšího Just for you, přímo pro tebe. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Jižní Moravu trápí kriticky nízké hladiny některých řek. Hasiči dnes zasahovali u požáru výrobní haly v Kaňovicích na Zlínsku a pole v Přestu na Kroměřížsku. Většina českých vícesouborových divadel hodnotí uplynulou sezonu jako úspěšnou. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a vysoké teploty dále snižují průtoky řek na jižní Moravě. Nejvíce jsou zasažené hlavně menší toky, které nemohou být regulované vodou z vodních nádrží. Například Želetavka nebo Jevišovka. Ta je před ústím do nádrže Jevišovice téměř zcela vyschlá, upozorňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Situace je lepší tam, kde jsou vybudovány nádrže, ale špatné jsou ty přítoky do nádrží. Do Vranovské přehrady přitéká kolem 10% toho, co by tam tuto dobu mělo obvykle téct. Je to vlastně jeden z nejsušších roků, hůř bylo už jenom v roce 2017. To bylo ještě extrémnější sucho.
4: Povodí Moravy v příštích týdnech žádné zlepšení situace neočekává. V Břestu na Kroměřížsku dnes 9 hasičských jednotek hasilo požár pole, konkrétně plochu o rozloze 3 hektary. Na místě zasahovala i dronová služba. Požár je už ale pod kontrolou a lokalizován. Podle mluvčího zlínských krajských hasičů Pavla Řezníčka zasahovali hasiči také u požáru výrobní haly v areálu průmyslového objektu v Kaňovicích na Zlínsku.
6: Na místo bylo povoláno 9 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. A jednalo se o požár uvnitř haly, který se díky velmi rychlému zásahu první dobrovolné jednotky a následujících jednotek podařilo srazit a dostat pod kontrolu. Nyní probíhá monitoring, kontrola požářiště a je požár lokalizován.
4: Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují 3 soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
7: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen 2 z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
8: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
7: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpozorněte za sjezdem 210 na Slavkov Holubice. Zpomaluje se tam na kilometru 208,5, se v levém pruhu srazila dvě auta. A na silnici 38 ze Znojma do Vídně vážná nehoda za odbočkou na Vrbovec. Po střetu motorky s cyklistou zasahuje vrtulník záchranné služby. Provoz byl dočasně i zastavený, teď už se projíždí kyvadlově pouze jedním pruhem. Tolik doprava aktuálně, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety, a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kg.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná, to všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavé svého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase potučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh.
1: Mm-hmm. Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, že já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce a já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychologi, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme pro to, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná.

0: Na typu žaludečních nebo řekněme střevních hormonů GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedlo, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
2: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži a opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
0: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
2: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
0: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuju pěkně.
2: Taky moc děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut Terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidíš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen malo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora, originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. Vo Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengera. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několika měsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů, celkem jich je už více než 71 tisíc. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
2: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
5: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
0: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Žilber. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konali poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těch oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstali vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků,
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Opravdovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
5: Jo, no.
6: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to ne, ne,

0: dělal, ne, nebyl bych tady.
1: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
0: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
1: Co děláte na zámku v zimě?
0: V zimě topím. Je to velká práce.
1: Fakt, je to náročný?
0: Je to náročná práce.
1: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
0: Dřevem nebo plétami.
1: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
0: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
1: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
0: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
1: Berete to jako, že sloužíte zámku?
0: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
1: Kolik máte klíčů na svazku?
0: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
1: Podle toho, kam jdete?
0: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
1: Máte speciální klíčovou skříň?
0: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
1: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
0: Ne, nikoli v žádném případě.
1: Ale zámek má své internetové stránky?
0: Ano, ty bude manželka.
1: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
0: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
1: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
0: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
1: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
0: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
1: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
0: Jdeme na těch stránkách si rozvíte.
1: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý po cestní okolo, nezazvoním.
0: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je po cestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty, má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty, první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představu tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
2: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
5: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moc obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi. O vesmíru a kosmonautice přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetária Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce, tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to byl mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano. Kolik jich má aktuálně, vlastně? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty čtyři největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola. Tak.
1: Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo. Jo,
1: takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože no. Se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme, tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole, tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný, jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu planet tu planetu nenajdete, Venuši
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: takovou.
1: Ne.
0: To ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no.
1: Skrz kterou není vlastně vidět a to, jak vypadají. povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za dvě hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter mezi planetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr. To souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý v pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano,
0: a vlastně další běh bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazovalo ze všech stran a navíc nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak jak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna.
0: No na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklona, vlastně jako bouřka, teda když ano. To přeložím?
1: To se neví. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko lidem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko lidé tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vyposlala takové speciální pouzdro přímo, které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat nad Českou republikou, přelétá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nádherně,
1: krásně, ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival,

0: Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat 4 takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě 4 satelity, které kolem něho obíhají. A stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky
0: že?
1: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nenápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká červená skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, ale všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% od 8:45 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na hvězdárně v Brně.
1: Ale na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, mňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje část, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano,
0: že
1: ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce. Ano.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali potlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvíli.

0: trošku...
1: No, na obloze no, se... No,
0: se tmí.
1: Se tmí.
0: Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, ty na Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedno z mých nejoblíbenějších, jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak děkujeme moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz a nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to nadchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr jasně. Bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nyní.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů. Mm-hmm.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit, má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm a dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 17. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi zostrá, už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přeletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím více bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, Nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov protože samozřejmě, když jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově, padající hvězdu, což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince. Ano, a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a co když to náhodou funguje, že? A co když se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, to je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě, brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přece jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně naoranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trůhelník, protože je vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Posloucháte na takhle, kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky, takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru, ale
1: nebo třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: až v polovině října.
0: Pauzu,
1: ano,
0: přátelé.
1: Máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a program můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltýn vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltýn tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý,
3: hnědý,
2: ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak jo, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Jáčku, to mě nedělej, prosím, ale mě.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tety kluci, ty si jako
6: nemůžu.
8: Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
9: Co tady? Jak ses tady? A proč ses tady hlavně? Kde ses? Proč ses?
8: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
0: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
8: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
0: Ty jsi to zatajil? Co? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
8: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měli
0: za pitomu? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
8: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
8: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Seš ty vůbec normální?
7: Já jsem...
0: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem se... Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
8: Nežaj mi našli! Co je?
0: Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
0: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
8: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
0: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
0: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
0: No, můj Ludva. No,
7: mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, jsi si přivezla buchty, a takový buchty peče jenom teta Anča.
0: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
8: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
0: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
8: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
8: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
7: Kačko,
0: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopava, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval a předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, co
5: máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, asi spomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, že jo, napřed se jdou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašel, poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu, tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demétria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat. Poslat.
8: O čem jiný?
9: Chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když ve

0: generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
1: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
0: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
1: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
0: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
1: No, jestli to jde, tak...
0: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
1: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé.
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi:
4: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tam schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
1: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
2: Vy jste princ?
1: Ovšem.
2: Opravdu princ?
1: Vaším služba. Zachránila jste mne?
2: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
0: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
3: Miloň jméno mé a... A ju.
2: Vážně se ti tolik líbí?
3: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
2: nejvyvyslnější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
3: Jo, vážně, jo.
2: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
3: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
2: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
3: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
0: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
4: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10-20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
5: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
4: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak mi se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkal, ne, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, tak se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmaš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji, v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
2: Výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
3: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
2: Já myslela, že mi jdete vstříc.
3: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
2: Tak to vás nesmím zdržovat.
3: Ale už nechci. Smím prosit?
2: Nebylo by to lepší s hudbou?
3: Proč nehrají preceptoré?

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel kůň, já taky. No to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně soutěžili, kdo měl nejmenší roli, jo. No. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně... Tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník lze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši, ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že ho to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahradit. Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Meš se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako uvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal. Jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A prostě poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás od Vice. A já jsem říkal, ježišmara, tak ten průvočí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo parádička.
0: To je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbu stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince a teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z doby si páteř a přestalo fungovat vodek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3/4 na 3 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to zemřel 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16. schodů na Luhavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Ráda vám dobře chybí mě, sedla za ně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc. Aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduché pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Uh-huh.
1: Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl. Byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo, ani tam nechoďte. Potom další okamžik, úžasný a nejlepší v životě, byl 89. rok, když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo... Kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy.
1: A já jsem ten 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Vlastně. Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky.
0: Taky. Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolal také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslíbil, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Vy, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Kolegyně, nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl jsem ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem.
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je náročně ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete...
1: Určitě.
0: Co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, no tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Oboustranné to je. To setkání asi se tak nějak moc, no, třeba se ještě usluvětní, jo.
0: No to k někomu třeba takhle stačí, jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Když si o čem pohovoříš, jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový telefonický, proč ne?
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům do Šilíky u rádia.
0: Děkuju moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak, nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že s nikým se nehádat a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Víte? Ano, ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no, takže...
0: Jo, zkrátili si život, no jo, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, to no, máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak. Něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to fejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána, to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života a z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu mě splnil můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se
1: snažíte se
2: dobrý tam takhle
1: ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, a tak to by se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů
2: ano.
1: No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda.
1: Ano. Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jenom moc vám děkuju, přeju krásné letní dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuji, a taky zdravím, dobrou noc.
1: Můžete se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. A třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává: dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak, milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. A to je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás, a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani,
0: tak
1: já jsem taky
0: dobře.
1: Poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže přechází.
0: No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: Tak to jo, ale mám od ní víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: v
1: České republice, a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla. A někoho oslovit to vůbec ne, a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: To je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. Mm-hmm. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, mm-hmm. kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání. Mm-hmm. Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka, uh-huh. a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byly opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno, jasně. Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, Peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu. Měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo, a, jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených,
0: mm-hmm.
1: tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě, na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení,
0: mm-hmm.
1: a všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky.
0: Mm.
1: To bylo všechno tak trefně udělané. A krásné bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Zuzou Fokou jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se nepá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli s celým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: zkrátka spolu jste byli.
1: Ten závěr nevyšel, no.
0: Ten závěr je smutný, samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: tak to je dobře.
1: Jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak
1: žiju,
0: oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí.
0: Ano.
1: Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala, potom jsme se tak do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost, tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: To, že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak, když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: no
1: se
0: je,
1: nám to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky, vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to jsem jenom srdíčko zaplesá.
0: No je.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže
0: ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: Já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám
0: radost
1: z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, a
0: no je,
1: tak
0: je.
1: Mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí,
0: ano,
1: no, a radost.
0: Ano.
1: Radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: když
0: to je
1: volám,
0: dobře.
1: Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak jo.
1: Všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, tak to já děkuju fakt každé ráno, když vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalými v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den. I když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, a nebo nevím, které části, ale já jsem si...
1: Ale říkám, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádný déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 20 dny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílen. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásné

0: krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatím, popřeju takhle.
1: Dobře.
0: To určitě neposlouchá, ale
1: kdo ví?
0: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
1: to je dobře.
0: Prostě,
1: to je dobře.
0: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. Mm-hmm. A tak jako všechny moderátory. Můžu. Ale dovolila se někdy velký problém.
1: Já vím, že to je.
0: Mi to vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
1: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
1: Přeháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá, nebo jak to bylo?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. A tak.
1: Takže začal bych s tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: už. To vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme to.
0: Včera, tak přeju všechno dobré do dalších let ano, a hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený se vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází ho, zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem sebe, ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a
0: spí
1: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje, dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky nebo piva nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
0: Začínám
1: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně na výši, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě. Kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem. Takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej. Chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu ano. A Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
1: Takže těším se na další setkání někdy, mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit, krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
1: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky, dobrou noc vám přijí.
0: Dobrou noc, no a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak tu určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity, štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: "Nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě." Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: "Nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel." Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm, má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: "Tak jo, děkuju, já si to přečtu." Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl, Kroner nebo takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, jdu, háje člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, že už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeřím, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, dravin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal, Věřino, dobré srdce, že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučeli dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezi tím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasy.

Cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno. Takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stačil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán, a vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice a rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No, rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La la la la la, je mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, je mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Tak, to je tvůj konec!
1: No, no, no, no, no!
2: U všech čertů

0: Jak to, že honíš ve mle se mou laň?
1: V tvé mle se tvou laň? V mém lese mou laň, když už.
0: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak ji podoj.
1: Cože?
2: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
0: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš nádobu a přines vodu.
1: Přines vodu?
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
1: A k čertu.
2: Vodu.
1: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
1: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
1: Pro vodu sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
1: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
1: A, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči,
1: oči,
2: ale pěkný je. A. Jak pak si k němu přišel?
1: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
1: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
1: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
1: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
3: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
3: Je, já taky, já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
3: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
3: Jo.
2: Takže celou noc nezamouřím oka.
3: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
3: Hlava takováhle.
2: Jako snop.
3: Jako
2: snop.
1: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
1: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
2: Nebudem.
1: Ale je to moje laň.
3: Počkej.
1: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
1: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
3: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, za to ne.
3: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
3: Co?
2: Proti záduše.
3: Proti záduše.
2: No.
3: Na tu já asi zajdu. Jak přijde hladno,
2: ano,
3: já nemohu popadnout dech.
2: A vydechnout?
3: No to už vůbec ne. Já vdechnu. A teď,
4: No, ven!
2: No, no to je fialka k nepřekonání. Ano. Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater. Co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
2: Moment, moment velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny? O těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
2: A špičatý.
4: Zase mě berou. Dveřníku. Dveřníku, kočičí kůži.
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
2: Hučení v uších.
4: Hučení? Hučení v uších. Vidíš? Mám.
2: Že jo?
4: Dnes a denně. Jako bych seděl...
2: U splavu.
4: U splavu.
2: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu. Ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano, to se dá léčit.
2: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
2: Buch, buch, buch.
4: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. No. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo. Ano,
4: vidím.
2: A já? A já vím proč.
4: Schválně proč.
2: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, co ten tvůj syn? Povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do Sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: No to má přece lidi.
1: Lidi?
0: No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku! Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumíme si.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.